0: klíč, ale já pro tebe nikdo. Kdyby jsem byl chvíli sám, tak si pustím Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Čavu.

Rádio Spin. Každý den je voden mín, každý den je voden mín, každý den je voden mín.

0: Nejvíc rapu v republice.
1: DJ Mike T umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, chlíbe Prák, mám to tu rád, jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i skutek rupe.

0: Zaželezilo li se železo? Či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio.

0: Tohle byl Rally s trackem Slowdown v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na

0: et jouer de la vie.
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Pátek odstartoval hokej a do toho se odehrál i zápas v sobotu, takže jsme zákonitě na rádiu Spin museli probrat, jak fandíte a jak to prožíváte, když je mistrovství.
3: No, budu samozřejmě doma, dám si pivko, hele, na ten oko nakrájím kančí a jelení klobásky, hele, já budu fandit, dám k tomu beraní rohy a bude to ožrádle, nic jiného, ale musíš si to udělat.
2: Ty velmi zase tečou sliny. Každopádně já jsem věděl, že Petr prostě bude fandit s požitkem.
4: Tak já se přidám taky k fanouškům hokeje. Jako holka to ráda sleduju, ráda si to pustím doma teda na telce, dám si k tomu nějaký dobrutky a sleduju. Když byl Staromák, tak jsem chodila i na Staromák. Mám dres, mám šálu a jdu fandit.
2: A přesně takhle to má být.
5: Ale já fandím buď to doma, protože mám manželku a dcerku a naučil jsem dcerku fandit. Koupil jsem jí dres, šálu a představ si, že vždycky, když dáme gól, tak ona z toho má tu největší, tu dětskou přirozenou radost a běhá po celém obováku a žve gól, gól, gól, táto. A to je to nejlepší, co může být, jako lepší pocit není. Takže já to slavím vždycky doma s dcerkou.
2: Práško, tohle to má prostě všechno a hlavně to má taky základ každý správný český výchovy. No tak jo, já jsem rád, že fandíte a že budete fandit, je to prostě potřeba, tak užívejte atmosféru mistrovství světa a užívejte taky zbytek neděle a slyšíme se zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.

0: Rádio Spin.
1: Check it out.

0: 5 hodin 59 minut, máme tady pondělí 18. květen, svátek má dneska Nataša, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u rády Aspin přeju krásný, dobrý pondělní ráno.
1: Good morning.
2: Good morning. We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Já doufám, že jste měli odpočinkový víkend, sobota byla taková jako hodně shady, ale úplně ideální na to se prostě válet celý den, buď to v posteli nebo na gauči. Včera zase naopak super počasí na procházku nebo třeba na nějakou zahrádku, zajít si s filákama prostě na jedno pivko, takže vlastně jako víkend si myslím, že byl úplně ideální, ale bohužel už jsme zpátky v realitě, je pondělí ráno, ale my si jdeme trošičku zvednout náladu takhle se Spindránem a co říct, nebo co si říct teďka, co se tady bude dít. Tak mám pro tebe dobrou zprávu. Točí se třetí pokračování tvýho oblíbeného filmu, nebo spíš našeho oblíbeného filmu. Řekneme si taky, co nás dneska čeká v hokeji. No a kdyby tě nezajímal hokej, tak mám pro tebe tip i na jinou, ale hodně zajímavou podívanou na dnešní noční obloze. No a potom klasicky poznávačka, dneska teda trošičku akčnější poznávačka a taky celebrity voice flip, takže rozhodně stay tuned. No a my se spolu jdeme podívat ještě na to, co bude venku. Aktuálně teploty kolem 5 až 7 stupňů Celsia, je to hodně kousavý, doporučuju se trošičku ještě takhle jako na ráno převoblíknout. Já jsem odvážně vyrazil jenom v kraťasech a v mikině a není to jako úplně ono. Každopádně venku jasno až polojasno, no a co se týče zbytku dnešního dne, tak polojasno by se mělo držet dál a teploty vystoupají k 19 stupňům Celsia.

6 hodin, 9 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme podívat na slibované novinky. Není to tak dlouho, co jsme tady v Poznávěci měli film Machři a evidentně potom, jak jste hádali, tak je mi jasný, že všichni tenhle ten film znáte a máte ho vlastně moc rádi. No a já mám tady pro vás jednu novinku, protože Adam Sandler s týmem makají na dalším díle a samozřejmě by se měl film vrátit opět jako s ikonickou sestavou, kterou z filmu známe, takže Adam Sandler, Rob Schneider, Kevin James, David Spade a Chris Rock. Zatím se tají, co bude zápletka a kdy se film dostane do kin, ale jednička byla top, dvojka byla top, tak já jsem si naprosto jistý, že i ta trojka bude vlastně ve finále naprosto perfektní záležitost. Dneska nás čeká další zápas na mistrovství světa v hokeji, tentokrát teda se Švédama. Určitě víš, jak si v tuto chvíli vedem, ale pro připomenutí za sebou máme dva zápasy. Jeden s Dánskem, který jsme vyhráli, tím jsme vlastně jako to mistrovství světa otvírali už v pátek. No a v sobotu jsme hráli se Slovinskem, kde jsme bohužel to nedotáhli úplně jako nejlíp a prohráli jsme v prodloužení. Co si budeme povídat, Švédové jsou pro nás ne úplně jednoduchým soupeřem, takže se borci na ledě budou muset asi pořádně snažit. No ale jestli se kousnou a budou fakt jako makat, myslím si, že nás čeká večer hezký zápas. Tak dneska koukej fandit a to ve čtvrt na 9 večer. Na poslední dobrá zpráva, mám pro tebe jednu hodně velkolepo podívanou, to v případě, že nefandíš hokej a že prostě jako nekoukáš na ten hokej, tak dneska večer vyraž mimo město, kde není úplně jako tolik světla a vem si dalekohled, protože dneska kolem Země proletí asteroid, který měří necelých 25 metrů a proletí hodně blízko. Proletí zhruba nějakých 90 000 km nad Zemí, což je třetina vzdálenosti měsíce. 90 000 km, to je jako hodně blízká záležitost, proto bude vidět hezky i tím dalekohledem, ale země v ohrožení rozhodně není, což je takhle při pondělku dobrá zpráva nakonec.

6:13, teda posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom, no a my se společně jdeme v tuhletu chvíli přesunout do poznávačky, protože v poznávačce, jak jsem sliboval pár minut zpátky, bude dneska trošičku akčnější záležitost a věřím tomu, že svoje diváky to bude mít. Dneska tady budete hádat jeden film, nebo respektive teda sérii filmů, která je tady s náma už vlastně spoustu let a je to vlastně film, nebo jsou to filmy, které jsou založený na bázi knižní předlohy, no ale věřím tomu, že většina z nás asi jako nečetla žádnou tuhletu knížku, ale někdo aspoň jeden film z této dlouholeté série určitě viděl. Takže my se jdeme spolu pro tuhletu chvíli podívat na první ukázku, podle který tady dneska budete na Radio Spin hádat, o kterou filmovou sérii tady jde. Takže jdeme na to. Jestli tě podle filmové ukázky, nebo respektive teda hudební ukázky napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš už tu na tu chvíli posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 330, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Pokud tě zatím se napadá, tak asi jako chápu, ale vydrž určitě pár minut, protože tady pro tebe budu mít trošičku víc signature ukázky, které budou vlastně jako definovat tuhletu filmovou sérii. Teď si dáme jednu Lady Gagu, no a za chvilinku se vracíme zpátky.

0: Na Radio Spin pokračujeme v pondělní poznávačce, ve který dneska hádáš jednu trošičku akčnější záležitost, a to podle soundtracku k různým filmům ze série, která trvá vlastně už jako spoustu let. A když se na to podívám, tak ta série trvá už vlastně přes 60 let, protože první film, který do této série patří, vyšel v roce 1962. Takže jestli počítám dobře, mělo by to být nějakých 64 let, ale z matiky jsem měl na střední 4, takže nevím, jestli počítám dobře. My se jdeme ale v tuto chvíli podívat zpátky k ukázce, kterou jsme se tady dávali pár minut zpátky. Tohle ukázka, která patří k jednomu z dlouhé série filmů, který vlastně jako asi pravděpodobně většina z nás viděla, nebo aspoň minimálně jeden film jsme vždycky jako někdo viděl. Každopádně těch ukázek jsem sliboval, že tady pro tebe budu mít víc, takže jdeme si pustit podle mě asi jakoby tu nejvíc signature, nebo ten nejvíc signature soundtrack, který asi jako kdy za celou tuhletu sérii vzniknul. No a poslední soundtrack, který vzniknul týhletý sérii, tak naspívala Billie Eilish a zní takhle. No a pokud ti nenapověděli ukázky nebo soundtracky, tak si myslím, že spoustu ti napovějí jména herců, který se v této sérii objevili. Mezi nimi třeba Sean Connery, nebo třeba taky Roger Moore, nebo Daniel Craig, který byl asi pravděpodobně ten nejaktuálnější herec, který se v této sérii objevil.
1: A víte, jak dělá

Sean Connery, nebo třeba taky Timothy Dalton, nebo třeba taky Roger Moore, a nebo taky Daniel Craig. To jsou jména, které se objevily ve filmové sérii od roku 1962 až vlastně jako do teďka, takže nějakých jako přes 60 let filmová série, která, jako musím říct, že je hodně akční, myslím si, že spoustu lidí, nebo spoustu i spinnerů, nebo spoustu z vás má rádo, takže pravděpodobně asi všichni budete znát, o který film, nebo respektive o kterou sérii se tady dneska v Poznávačce jedná. Hádali jste podle soundtracku k různým filmům z této dlouhé série, takže jdeme si je připomenout.

0: narození.
1: To je pravda, James Bond provází od narození pravděpodobně třeba i naše rodiče a opravdu je to dneska v poznávce James Bond. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. James Bond mimochodem má rozepsaný nebo rozjetý casting na novýho herce, takže jsem zvědavej, kdo nastoupí. No a pokud máš třeba ty nějakou hereckou zkušenost a umíš dobře anglicky, umíš se chovat jako gentleman, zároveň třeba máš nějakou zkušenosti se zbraní a chodíš třeba jako na střelnici se občas zastřílet nebo tak, tak si myslím, že se pravděpodobně budeš moc přihlásit do castingu a třeba vyberou zrovna tebe.

0: Ještě než se ve Spinránu přesuneme do další půlhodinky, ve který nás čeká Celebrity Voice Flip, tak mám tady pro tebe jednu za mě, můžu říct, hezkou hudební novinku, protože tuhle tu sobotu mám takový pocit, měl svoji show ve fóru Karlín René Dank.
1: Já už nechci být sám a tak trochu doufám.
0: Reného známe asi pravděpodobně všichni a všichni víme, že má prostě jako na kontě nespočet alb, nespočet tracků, kvalitních tracků hlavně, takže si myslím, že to byla hodně bohatá show, že René měl co ukázat a hlavně co jsem tak koukal na storíčka, tak ta show fakt jako vypadala hodně profi, hodně tam René hodně jako poladil stage design a vypadalo to fakt jako perfektně, lidi reagovali, všichni byli spokojení, René byl spokojený, takže show dopadla dobře. No a hnedka na konci fóra Karlín oznámil,

že ho čeká příští rok další životní koncert, a to v O2 Univerzu. Takže pokud máš rád Reného tvorbu stejně jako já, tak rozhodně doporučuji vyrazit příští říjen 23. října 2027 do O2 Univerza, protože věřím tomu, že René si opět potrpí na naprosto famózní koncert, který je hudebně vlastně jako našlapaný a vlastně jako nejenom hudebně, ale vlastně i co se týče designu a pohrání si s různýma věcma kolem koncertu, takže rozhodně doporučuju.

Ještě jednou ti přeju krásný dobrý pondělní ráno. Máme 18. květen, svátek slaví dneska Nataša, tak jestli nějakou Natašu nebo Sašu znáš, tak ji určitě popřeji všechno nejlepší k svátku. Určitě ji neříkej Sašo, protože co tak jako vím, tak Nataša úplně si nepotrpí na to, že si ji říká Saša, protože prostě jako z nějakého důvodu to holky nemají rádi. Každopádně my se jdeme podívat na to, jak ten Nataši svátek bude dneska vypadat. Aktuálně teploty kolem 5 až 7 stupňů Celsia, venku jasno až polojasno. Nic moc, tak to musím říct na druhou polovinu května. Je to hodně kousavý takhle ráno, jako rozhodně to není na kraťasy ani na mikinu, tím jsem prohloupil já, ale věřím tomu, že třeba zítra už to bude lepší, protože zítra by mělo být i teplejc než dneska odpoledne, protože dneska by se teploty měly zaseknout někde na 19 stupních Celsia, zítra už bychom se měli překlopit přes 20. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Regiony vypadají úplně na pohodičku. Co se dálnic týče, tak tady už to zase tak úplně na pohodičku není. Není to, kdo ví, jak jako hrozný, ale třeba D6 na příjezdu do Prahy hlásí crash, takže tam určitě je opatrně. Nějaký to zdržení nabereš pravděpodobně v tuto chvíli taky na D11 po příjezdu do Prahy, protože tam to hlásí hustší provoz. Není to úplně, kdo ví, jaká štosovačka, ale hustší provoz tam je v tuto chvíli. No a co se Prahy pro tuto chvíli týče, tak nějaký zdržení nabereš určitě na Štěrbolský spojce směrem do centra. Stejně tak i v Cínovecký a taky v Holešovičkách po směru na centrum, to je taková ranní klasika. No a pozor si dávej i na crash, a to konkrétně na křižovatce Vinohradský a Černokostelecký. Jinak Praha pro tuhle tu chvíli vypadá docela v pohodě. Každopádně, kdyby cokoliv, švestky, crashe, kolony, dávě vidět nejenom ráno, ale taky po celý den. 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Automoto Spin.

0: Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you wit. My nines a spit, Ziggins lose consciousness.
1: Radio Spena. Celebrity Voice Flip.
2: Jak jsem sliboval pár minut zpátky, tak se taky děje. Na rádiu Spin nás ve druhý půlhodince dnešního Spin rána a dneska čeká už jenom hádanka Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost. Ostatně o tom vypovídá i název Celebrity Voice Flip. Takže jdeme si pustit teď dnešní Celebrity Voice Flip zní, no a pak už to nechávám na tobě. Jestli tě takhle podle první ukázky napadá, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš už v tuto chvíli posílat svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Každopádně přemýšlel jsem nad tím, jestli ti v tuto chvíli prozradím, o jakou profesi tady dneska jde, jestli to je herec, daber, zpěvák nebo tak, ale nechám si to až do dalšího stupu, protože kdybych ti to prozradil teďka, tak věřím tomu, že to odhalíš absolutně na první dobrou, ale nechám tě chvilku přemýšlet nad tím, kdo se za tím letím zamotaným hlasem skrývá, no a pak uvidíme.
1: Nebo mobilní apka

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který dneska hádáte, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuhle tu chvíli připomenout. Zatím tady nemám žádný správný tip, takže můžu už tuhle tu chvíli napovídat profesi, který se tenhle ten známý hlas věnuje, a můžu prozradit už tuhle tu chvíli, že se jedná o komentátora a není to Jaromír Bosák. Víc si myslím, že už ti asi tak jako doteče trošičku samo, takže určitě můžeš už tuhle tu chvíli volat 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, protože tenhle ten hlas v následujících třeba dvou týdnech uslyšíš pravidelně skoro každý večer v televizi.
1: Nebo mobilní apka Rádia Spin.
2: Poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go move. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central.

0: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru unlock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru unlock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru unlock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru unlock jako Central.
1: Radio Spin Celebrity Voice Flip.
2: Na Radio Spin se pomalu, ale jistě blížíme do finále dnešní hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuto chvíli připomenout.
3: Co nemůžu se salvit jiným, saž bez tý v mulky ruch, neumí uchat nesalvit, nebo svém sopázo s lidým.
2: Dnešnímu Celebrity Voice Flipu jsem vám napověděl dvě věci, a sice to, že tady hádáte jednoho komentátora, který není Jaromír Bosák, a potom taky, že ho následující dva týdny budeme pravidelně slýchat v telce. No tak já si myslím, že dnešní odpověď je naprosto jednoznačná, takže jdeme na to. Petr.
4: To může být jedině Záruba.
2: Záruba tady zněl vlastně jako několikrát.
5: Je to Robert Záruba.
2: Další, kdo typoval Zárubu, byl třeba taky Štrudl.
5: Prosím tě, já si myslím, že by to mohl být Robert Záruba.
2: No a já si myslím, že tady dneska ráno není vůbec o čem, protože je to opravdu Robert Záruba. Tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a jak už je zvykem, tak připomínám, že obě dvě hádanky si tady dáme zase zítra mezi 6 a 7 na Rádiu Spin.
1: Spin ráno na Rádiu Spin. Roman Jakub a

0: 6 hodin 53 minut, bez pár drobných, teda taky 54 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom. Dneska máme 18. květen, pondělí, svátek slaví Nataša, taky si nějakou znáš, taky určitě popřeji všechno nejlepší. No a my se pomalinku přesouváme do další hodinky Spin rána, ve který samozřejmě takhle při pondělku za náma dorazí i Roman, to už je taková jako klasická pondělní záležitost. No a co tě čeká? Čeká tě samozřejmě spousta věcí, jak jsi zvyklý, takže určitě tě čeká takhle při pondělku čeká tě Music Impro, který jsem si připravoval včera, a teda musím říct, že dneska je to rozhodně bomba, takže doporučuji zůstat dál u Rádia Spin. Potom tě čeká taky Pravda nebo lež, to je taky taková pondělní klasika. No a výjimečně tady dneska ráno budeme mít i hosta, ale podrobnosti ti řekneme už za pár minut s Romanem, takže rozhodně doporučuji zůstat u Rádia Spin, protože věřím tomu, že dneska se budeš moc třeba i zeptat našeho hosta, který tady s náma bude dneska ve studiu. Takže určitě doporučuji zůstat dál u Rádia Spin, případně cinknu nebo poslal voiceovku. No a my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká venku, protože aktuálně musím říct, že není zase tak úplně kdo ví, jaký teplo. Teploty by měly být aktuálně kolem nějakých 7-8 stupňů Celsia, venku polojasno. Není to úplně nejteplejší ráno, co se budeme povídat, takhle druhá půlka května už by mohla být jako trošičku jako lepší, ale zase na druhou stranu na ty lepší časy se blejská, protože už od zítra bychom se měli dostat pravděpodobně trošičku vejš. Každopádně, co se týče dnešního odpoledne, počítej s tím, že teploty budou maximálně na 19 stupních Celsia a venku polojasno až zataženo.
1: Spin Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí.
6: Radio Spin jde s dabou.
7: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
8: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
7: To je Slickstyle.cz.
9: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
10: Československý underground.
11: OK, OK. To je malej G. Track Sudet Drillin.
12: In the yo.
11: Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK, tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

0: tvrdí, že si pozrie len tretinu a zrazu je polnoc. Ďalší zápas čaká Česko už dnes od 20:20 proti Švédsku. Ja ti prajem ešte skvelý pondelok a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin 59 minut, to je přesně čas, ty nám posloucháš, Radio Spin. Radio.

0: 7 hodin 6 minut, pondělek 18. květen, svátek má Nataša, panečku. Nataša, to je hezký jméno, ruský jméno v českém kalendáři, když možná to je český jméno, já nevím. Na to se musíme ještě podívat, nemusíme to zjišťovat vlastně hned, úplně to nemusí být jako téma. Přejeme hezký pondělí. Někde jsem koukal, že ještě jeden stupeň nad nulou, nějaká taková jako třeba Kvilda nebo Jizerka v Jizerských horách, tak good luck, ale mělo by se to změnit, že tenhle ten týden už by měly být i příjemnější rána a dokonce bychom se dneska už měli dočkat teplot okolo 16 až 20 stupňů nad nulou odpoledne, což zní, jako že by to mohlo být parádní a skvělý a dobrý a že by to mohlo být prostě žůžo labužo.
1: Tak rozhodně to bude lepší než minulý pondělí, že jo, kdy bylo asi 5 stupňů nebo kolik to byl fakt hnus.
0: Jo, jako musím říct, že teda minulý týden se nám tak trošku jako vymstil. Tak co nás dneska čeká?
1: Tak já mám tady připravenou jednu statistiku o zásilkových boxech, který Češi využívají naplno a mám tady jako v porovnání rozdíl s Francií, jak moc jsou na tom Češi závislí a Francouzi vlastně prakticky vůbec.
0: OK, tak to může být zajímavý. Já jsem včera, když jsem si dělal přípravu, tak jsem se zapomínal na svého bývalého kolegu, učitele Honzu Kodyma. A to byl češtinář a s radostí studentům vyprávěl, jak jeho dědeček pašoval ve slipech zakázanou literaturu za totality, což vlastně nebyla pravda, on nám to pak vždycky v hospodě říkal, no to ne, ale oni si to aspoň líp pamatujou, když řeknu, že 1984 měl ve slipech, což jako je vlastně super. No a já jsem našel zase jiný příběh o tom, co někdo jiný a tentokrát už jako doopravdy pašoval ve slipech, takže tím se mi to tak jako spojilo, říkal jsem si slipy, Honza, slipy, příběh, takže za chviličku se podíváme, co můžete nosit ve slipech a podle mě vás to bude trošku škrábat a kousat.
1: A je, no tak to musí být jako velice nepříjemný teda.
0: To podle mě bude velice nepříjemný.
1: Zrovna do slipu. Dneska večer nás čeká hokej, ale mám pro tebe info o jedný velký podívaný, která nás čeká dneska večer taky, takže pokud nejsi úplně fanoušek hokeje, tak si myslím, že se úplně na pohodu můžeš vyrazit podívat mimo město.
0: Tak já spíš volím variantu mimo město. No a ještě vás taky dneska pozveme na festival Meziploty. Ten se bude konat v pražské psychiatrické léčebně v Bohnicích. Robert Kozler, takový jako starší pán, podle mě jeden ze zakladatelů, nejeli sám zakladatel, dolazí po 8 ráno a budeme se bavit právě o tomhle festivalu. Řekne nám, jaký nás čeká program, co se týče muziky, co se týče divadel a tak dál. A navíc ve hře Jeden na jednoho máme s Dominikem pro vás tenhle a příští týden lístky, takže vás tam dostaneme zadáčo.
1: Myslím si, že určitě příjemná soutěž, protože pondělí, tak nás čeká taky Radio Spin Music Impro.
0: No a bude i pravda nebo lež, tak doufám, že dneska budu mít nějakýho silného parťáka, protože znáte Dominika, jak prostě je chtivej bodu, ono se mu to moc často nepodaří, ale rozumíte, nemůžeme to nechat náhodě, prostě potřebuju někoho takového nějakého Kanaďana nebo Švéda, protože s těma vždycky taky prohráme v okolí.
1: To je pravda.
2: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

0: Najdi chuť žít. Tak najděte chuť žít. To je takové hezké motivační. Tak přejeme dobrý ráno, 7 hodin 11 minut, 18. květen. Nataša má svátek, Roman Dominik za Majkem. Kdybyste si říkali, že mám rýmu, tak si to neříkáte, já ji skutečně mám. Včera jsem běžel nějaký závod 10-kilometrovej, což bylo jako super, dal jsem i krásný čas, to jsem ani nečekal, nechci se chlubit, ale potřebuju to sdílet. No a pak jsme s kámošem stáli pod strmem, mě tam byla zima a říkal jsem, nepůjdeme na sluníčko prostě, a mě, ne, to zvládnem tady, prostě něco. No a už v průběhu odpoledne na mě zaťukala paní rýma a drží se mě prostě až do dneška, je to takový nepříjemný. Tak,
1: dobře. Já jsem slyšel, že rýma není úplně jako od nastydnutí, ale že to je hlavně jako bakteriální nebo virová věc, že to na tebe spíš někdo prsknul, když bys to chytnul ve stínu včera.
0: No ale to na mě nemohl nikdo prsknout, protože kdyby to na mě někdo prsknul, tak prostě za prvý bych viděl, že to na mě prsknul. To je prostě varianta číslo jedna. A za druhý bych nezačal prostě tu rýmu, ta rýma se prostě podle mě spustila v důsledku toho, že jsem prostě se nastyd v tom stínu.
1: Dobře.
0: No tak, pojďme na zprávy. Ale to je z ním jako taková ubrečená malá holka, ale někdy každý, helejte si, máme takovouhle sebelítostivou chvilku a o chlapek se prostě říká, že na rýmičku jsou schopni i umřít.
1: To je pravda.
0: A ta chvíle přichází téměř u mě teď.
1: Vlastně tak. Cením, že jsi vůbec dorazil. Nesmí.
0: Já vlastně taky. Tak takovýhle velký
1: ale
0: den.
1: Ale vzpomeňte si na ty chvíle, kdy jsem tady seděl s rýmou a Roman mě vyháněl domů, jo?
0: No dítě, já jsem ti říkal, že zítra nepřijdu. Tak. Tak, prosím vás, pár minut zpátky jsem vzpomínal na kolegu češtináře, který vyprávěl, jak jeho dědeček pašoval ve slipech zakázanou literaturu. Tak zatímco tohle to byl kec, ale na studenty to jako platilo, tak v Kolumbii zatčili pašeráky, kteří ve slipech nebo v kalhotkách, protože to byl pašerácký pár, byl to chlap a ženská, tak pašovali v těch slipech nebo v kalhotkách opice, malý opice. Měli je izolepou, přilepený k těm genitálím. Jako upřímně si to vůbec nedokážu představit, jak mám teda opičáka v trenkách prostě, který tam prostě teď vás prostě jako různě škrábe a tak dál, ale hlavně, když tam procházíte těma rentgenama, těma skenama a tak dál, tak jak někoho může jako napadnout, že opice prostě projde?
1: To je pravda, ještě ve chvíli, kdy si z opice splete určitou věc s banánem, tak si myslím, že vás odhalí všichni v tu chvíli.
0: No, tak naštěstí asi to byl spíš banánek.
1: Každopádně já mám tady statistiku o tom, jak jsou na tom Češi s doručovacíma boxama. Ty musím říct, že jsou jako na tom hodně závislí, protože oproti Francouzům, který mají na nějakých 60 milionů obyvatel jenom 1000 boxů, tak Češi mají na 10 milionů obyvatel přes 15 000 boxů, což je vlastně jako docela dost na republiku. No ve finále, když se na to podíváš, tak na každém rohu je jako ne jeden, ale třeba jako 5-6 boxů, takže jako je to hodně oblíbená věc. Samozřejmě je to taky spojený s tím, že třeba jako Češi jsou trošičku introvertní, a nebo třeba taky na tom, že nechtí prostě čekat mezi 6. nebo mezi 12. a 6. než jim někdo se odhodlá dorazit.
0: Já jsem právě chtěl říct, že třeba mají Francouzi funkčnější poštu.
1: Je to
0: možný. Jako je to možný, a nebo prostě mi přijde, že Češi jako totálně jako podlehli doručování. Včera to bylo docela zajímavé, jsme právě se bavili o tom, jak Češi prostě vlastně permanentně objednávají jídlo, jak vlastně málo kdo vaří, případně málo kdo jde do hospody, ale všichni jsou jako blázni a objednávají si prostě všechny ty objednávkové služby, a vlastně mi to přijde až jako úplně jako mimo a nezdravý.
1: Jako je fakt, že já to taky využívám docela dost.
0: Tak, pojďme si pustit písničku.

0: Hezky dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, taky Roman a taky Dominik. Prosím vás, pokud máte kolegu, který vám říká, že vás někdo musel nakazit rýmou, tak mu normálně jdete pěstí, protože rýma je jedním z nejčastějších základních příznaků nachlazení, říká strejda Google a Roman mu za to děkuje. Tak. Dobře. Takže jsem mohl nastěnout ve stínu, tak, ale slibuju, že už dneska o rýmě nebudeme mluvit, o tý mojí, pokud to neuslyšíte nějakým způsobem do éteru. Tak já jsem včera narazil na docela dobrý článek, pak jsem ho posílal Dominikovi, a to, jaký bude svět v roce 2050, jo, tak poslouchejte. Takže i v České republice by mohly jezdit hyperrychlostní vlaky, které nahradí letadla. Cesta do Brna při rychlosti 1000 km za hodinu by mohla trvat 20 minut. OK, takže to je třeba jedna. Co mě nejvíc pobavilo, že by mohlo fungovat v roce 2050, tak tomu jsem se fakt smál třeba 10 minut jako v kuse, že by mohlo být konečně v provozu metro D. Protože prostě metro D se staví jako... O metru D se prostě mluví, co jsem skoro já na světě, a furt ne a neho dostavět. Tak, údajně v roce 2050 se podaří to, že lidi budou mluvit se zvířaty, takže naplní se vize z Arabely, že by Arafon.
1: A... Ježíš, to bylo super.
0: Kam mě zajímalo, co byste si třeba s Marlem říkali, jakože třeba jídlo.
2: Ale by mě zajímalo, co furt jako chce, protože většině kňourá, že jo, ale on kňourá, i když je čerstvě nažraný, takže no. By to aspoň mohl konečně vykecat.
0: Pak jsem viděl, že na Karlově mostě by mohly jezdit auta bez řidiče, to bych ani úplně jako nepotřeboval.
2: Na Karlově mostě?
0: No to tam bylo fotka nějaká ilustrativní, prostě no. Auta bez řidiče, ale jako ten Karlův most jsem trošku znepokojoval. No a potom jsem viděl, že vzniknou plující města na oceánu. A to je vlastně všechno, co mě tam jako zaujalo v tom článku. A tak jsem si říkal, co byste chtěli vy, kdybyste měli kouzelnou hůlku, my tady máme, tak co byste chtěli, aby v roce 2050 bylo? Já si myslím, že se spokojíme s tím metrem D teda, ale to, ten talk se zvířatama, to by bylo docela v pohodě, ne?
2: To já bych jako hodně bral, možná bych bral dokonce i jako bydlet na oceánu.
0: Bydlet na oceánu? Kdyby se to furt houpalo.
2: Třeba ne, třeba by to měli nějak pořešení, aby se to nehoupalo.
0: Třeba by našli dno, tam postavili prostě nějaký nohy. A no třeba jo, třeba.
2: A hlavně by bylo super, kdyby ještě v roce 2050 nějaký svět byl teda. Jako.
0: Ježiši, to ještě
2: už
0: tady...
2: Už trošičku hluboký.
0: To nevím, jestli úplně hluboký, každopádně, proč by neměl být? Jakože myslíš Trump, červený tlačítka?
2: Přesně tak, červený tlačítka, okay, no, tak to vyhrožování. Se
0: budeme... Dobře, to tak probíhá pořád. Takže helejte se, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, vykašlete se na jakoukoliv hlubokou filozofii, prostě řekněte, co byste chtěli mít na planetě v roce 2050, budeme se v tom přehrabovat, budeme se o tom bavit, budeme se o tom povídat. Za mě asi jako metro D a ten talk s těma zvířatama, to bych jako asi chtěl.
2: A je to metro D až takhle jako důležitý pro tebe?
0: No tak když už se začalo dělat, tak bych se rád třeba dožil, aby jako vlastně jezdilo. Jinak jako ta trasa mě vlastně úplně nezajímá, protože to nejsou místa, kde bych se jako pohyboval. Říká.

0: Hezký dobrý ráno, tady Radio Spin, Roman a taky Dominik a bavíme se o tom, jak by vypadal svět v roce 2050, tak ozval se Pajky, tak a protože Dominik byl čůrat, tak neví, o čem jsme se bavili. Co si myslíš, jaký jsi přijet svět Pajky v roce 2050?
1: No, já si myslím, že Pajky je takový jako nejvyčuranější svět, co může být prostě v budoucnu, jako úplně nejvýhodnější pro něj.
0: Nejvýhodnější pro něj?
1: No jasně.
0: Ok, no tak uvidíme, jestli se strefil.
2: Takže v roce 2050 bude nafta zadarmo, internet zadarmo, městská doprava zadarmo, všechno zadarmo, bude dostavený dálnice, pražský okruh, všechno zadarmo, prostě úplně všechno komplet zadarmo.
0: Aha, tak jsem zeptal

0: Radio Spin, Roman, Dominik, Hector, Status, to jsem teda dlouho neslyšel tenhle ten track. Dlouho jsem ho neslyšel, tak doufám, že vám udělal stejně velkou radost, jako udělal třeba mě. Dneska máme pondělí, dneska nás čekají teploty 16 až 20 stupňů, nemělo by pršet, mělo by to být vlastně docela příjemný a v průběhu týdne nás čekají i teplejší rána, takže by to mělo být ještě příjemnější. Takže jsme vlastně docela hodně pozitivní, což je prostě prima. No a Dominiku, budeme stejně pozitivní i v následujících minutách, když se bavíme stále o roku 2050.
1: Já si myslím, že budeme.
0: Jo? Tak pojďme se podívat třeba za Žandou, protože i Žanda nám dodává svět v roce 2050.
2: Čauky kluci, no já bych určitě chtěla to, aby jsme jakoby všichni nemuseli chodit do práce. No prostě aby byl jakoby life takovej, že prostě si každý užíváme ty svoje záliby, cvičení, sporty, výlety a teda. To by se mi strašně líbilo. A samozřejmě by se mi ještě líbilo to, že by můj pes měl prostě nějaký displej na hlavě nebo prostě nějaký mikrofonek a mohl by se mnou mluvit. To by bylo úplně nejlepší, protože kolikrát zjistit informace, co mu je a co ho opravdu bolí, mě stojí moc peněz u veterináře. Krásný den.
1: Fíluju. Okay, to se můžu podepsat. No.
0: Dobře, dobře. Kolik si myslíš, že je Žandě teďka? Žandě. Tak třeba 30?
1: No, jako já vím, kolik je Žandě, ale
0: kolik je Žandě,
1: to nemůžu propálit do eteru.
0: Ale dělej,
1: prostě.
0: Řekni, kolik je.
1: Ne.
0: Ježišmarja, dělej. 30?
1: U ženský nemůžeš prostě
0: můžeš,
1: říkat.
0: Ježišmarja, to je blábol. To prostě si vymysleli ženský.
1: Dobře.
0: Ale tak řekni, kolik
1: Žáně,
0: je.
1: Žáně, promiň, 31.
0: 31, tak dobrý. Takže to je rok 2026, to znamená, že 2050 je za

0: 14 let. Já jsem chtěl říct, že bude v důchodu, tak to, že bude chodit do práce. Tak to chápu, že si zdá, ne, chce nechat zdát o světu, že nemusí chodit do práce.
1: No, jinak Žáňa měla narozeniny včera, pokud se nepletu.
0: Hodně štěstí, takže... zdraví, hodně štěstí, štěstí zdraví, hodně štěstí, milá Žando, hodně štěstí, zdraví, tak to mám za sebou a jdeme za Michalem.
2: Dobré ráno, chlapi, tak za mě určitě nějaký čip, aby jsme porozuměli ženským. To je za mě nejdůležitější, protože ten svět bude krásnější.
0: OK, to je docela dobrý. To je náhodou dobrá trefa do černého v roce 2050.
1: Nebo třeba 2050. Nějakou čtečku pro čtení emocí ženských, protože kolikrát prostě fakt jako nevíš, proč je na tebe naštvaná, když přijdeš domů a nic ještě nestihnou províct.
0: Tak může to být něco z minula ještě. Ještě třeba z předchozího dne.
1: Není možný přece.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, zatím můžete nahrávat další voiceovky o vaší představě světa v roce 2050. Žando, ještě nám řekni, kde by ten pejsek měl ten displej, aby se s ním mohla komunikovat, to mě taky přijde docela dobrá představa, že vidíš pitbulla, který mu prostě bliká displej na hlavě. Tak, regiony.
1: Začneme v regionech, teda bourá se v Olomouci v ulici Volkrova, takže tam určitě opatrně, jinak ostatní regiony v tuhle chvíli vypadají v pohodě. Co se reálně stýče, tak D5 aktuálně hlásí crash po směru na Plzeň kousek za Hořovicema, takže i tam určitě jezdí opatrně.
0: Jdeme se podívat do Prahy, tady se bourá na příjezdu po D8, kolona teď momentálně až do Letňan, bourá se taky na jižní spojce, kolona de facto na celý jižní spojce, to je bez ohledu na tu nehodu. Crash čekejte taky na Jana Želivského u toho krásného hotelu na Želvě Don Giovanni, což je prostě úplně ukázková stavba, takže pokud tam teďka stojíte, tak se můžete kochat tím hnusem. Plzeňská, tak tam na vás čeká crash dvou brňáků v sobě, helejte se, jak jsem si na to vzpomněl, pak ulice Čistovická, no a pak taky ulice k Barandovu, tak tam máme taky crash. Automotospin, tvoje

0: 7 hodin, 35 minut, hezký dobrý ráno, máme tady pondělek, máme tady další týden, jo, co pak nás asi čeká, to nevíme, ale co pak nás asi čeká v roce 2050, to můžeme odhadnout. Máme tady Petra, který nám říká, jaký by měl být svět podle něj v roce 2050 a dokonce přichází s jedním doporučením pro mě. Petře, pojď.
1: Čau, tady Petr, takhle za roce 2050 už budu v hlubokém důchodu. A jako bylo by to super, by si člověk ze zvířatama mohl pokecat, aspoň bych nezůstal sám. No a ty bys si mohl, Romane, konečně vyřídit účty s těma holubama, víš, že bys mu říkal, proč mi chodíš tady kadit na ten balkon, nechod mi sem, a on, a kam mám chodit, asi kam mám chodit.
0: To je dobrý. My bychom se za chviličku ještě mohli zastavit u rozhovoru člověka a psa, jestli nám na to zbyde chvilka. Máme tady ještě Rudu, musím teda říct, že Ruda je velmi skromný a je tak skromný, že mi připomněl, že rozdíl mezi rokem 2026 a 2050 není 14 let, děkuju, říkal, pan učitel neumí počítat, neumí, tak je to 24 let. To znamená, že pokud je Žandě teďka 31, tak i bude 55, doufám, že počítám dobře, tak i tak bude muset ještě chodit do práce, Žanda, no tak pojďme dál.
2: Dobré ráno, kluci, tady Ruda. Hele, já jsem skromný člověk, mě by stačilo, kdyby do roku 2050 se já třeba dožil potom normálního důchodu. To klasický, ne, že to budou oddalovat stále. A stále.
0: Pokud
3: a snižovat.
0: No. No, tak nevím, tak pokud bude u vlády tato vláda, tak si myslím, že prostě se dočkáš důchodu třeba ve 54 letech, protože ty tak lezou lidem do zadku bez ohledu na nějakou jako ekonomiku, že prostě myslím si, že budeš spokojený, Pajky.
3: Tak. Na druhou stranu, ale asi pravděpodobně nebudou moc štědrý, protože si každým on takhle dají důchod těba v 54 nebo 55 letech.
0: Já si myslím, že budeme mít všichni prostě třeba, nevím, 5 000 korun a tady máte hlínu a žerte hlínu.

0: 7 hodin 44 minut, Roman a taky Dominik, přejeme hezký dobrý ráno, 18. květen, svátek má Nataša. Ať se vám krásně vstává, tak my jsme tady dneska měli požadavek, že kdyby byl rok 2050, takže by bylo fajn, kdyby existoval překladáč řeči zvířat. Tak jsme se rozhodli s Dominikem, že zkusíme nasimulovat takový rozhovor, už třeba jenom proto, že vlastně Dominik takový psa má.
1: To je pravda, jako je fakt, že občas bych mu potřeboval porozumět, no. Abych nedopatek žáně a prostě neutrácel tisíce za veterinu, jenom kvůli tomu, že se tam objevím.
0: Tak pojďme vyzkoušet takový nějaký úplně základní basic rozhovor. Tak já budu třeba pes, tak, a ty budeš teda člověk.
1: OK,
0: dobře, takže tak já si naladím vysílačku na to, abych mluvil psí řečí. Haf, dobrý, tak a můžeme se do toho pustit, jo? Tak jo, takže budu, já tak jako pobíhám po bytě, takhle cupitám prostě a říkám, takže dneska nikam nejdeme.
1: A tak to víš, že dneska někam půjdeme.
0: Teď?
1: Ne, až za chvilku, tak něco dělám.
0: Jak si teď?
1: Ale já ne.
0: Jak si teď?
1: No tak ne, prostě nemůžeme jít teďka, chápeš to?
0: Tak se koukej.
1: Jako hovno? Jsi pak vážně udělal hovno tady?
0: Jsem ti říkal, že chci ven. A pěkně si to slížneš, protože teďka slyším už klíče v zámku, přichází Božka. Ahoj, pojď se pojď do obýváku,
1: Typický mádli prostě.
0: Teď je otázka, jakože když jsme si tady přehráli tu komunikaci, jestli vlastně je potřeba, aby byl nějaký překladač zvířecí řeči, protože vlastně nějaká žádná velká intelektuálště na to jako asi nebude.
1: Já si myslím, že hovno v obýváku je naprosto jasný jazyk. Jako.

0: 7 hodin 48 minut, připomínáme, že po 8 hodině tady budeme mít Roberta Kozlera, který nám přijde představit letošní ročník festivalu Mezi ploty. A teď tady máme našeho Jirku, který nám přijde představit parádu Spin Fresh Hits, protože za pár minut s ní utíká hnedka do televize. Takže Jirko, přejeme dobrý ráno.
1: Hezký ráno i vám, čau, čau.
0: Dominikovi prostě sound efekty prostě z roku 2050. Tak Jirko,
2: rucha. Ty prostě, jsi v rádiu, potom v televizi, pak zase v rádiu, jsi jo, prostě to. Jako čistě mediální hvězda.
0: Jirko je prostě magic man. Tak Jirko, pojď nám představit další vydání hitparády Spin Fresh Hits.
1: Tak máme tam opět dvě novinky, které jsou tentokrát obě dvě, mají takový pojítko, a to, že jsou z deluxe verzí.
0: Okay.
1: První novinka, tak ta je od Maniaka, je to track Vítězný oblouk, který teda vzniknul v rámci projektu Stream Tape, který se celý streamoval, ta tvorba té desky, a Maniak teda nejen, že tam stihnul udělat celý album, ale taky stihnul udělat deluxe verzi.
0: A to už teda říkal i v době, kdy streamoval ten
1: přesně tak, on na začátku říkal, že to album bude mít 10 tracků, to stihli dřív než za těch 10 dní, takže vlastně pak ještě zbyl čas na to dělat další tracky.
0: Okay. A bylo jasný teda už tu chvíli, že teda ty další, já nevím, 4-5 tracků budou na deluxe verzi.
1: Jo, přesně tak.
0: Okay, dobře. Jak se ti líbí ten single? Na mě to působí tak trošku jinak než typický Maniak?
1: Na mě taky, vlastně i celkově beatem mi přijde, že možná i jak do toho měli vhled ty lidi a mohli to ovlivňovat trochu, tak možná to dalo Maniakovi zase jiný impulzy.
0: Myslíš si, že se někdo jiný objeví po Maniakovi, kdo přijde s nápadem nahrát desku v nějakém živém streamu, nebo že na dlouhou dobu to bude poslední takovýhle počin?
1: Já si myslím, že teď to byl na dlouhou dobu poslední takový počin. Myslím si, že se do toho úplně nebude raperům chtít.
0: Proč myslíš, že se nebude do toho raperům chtít?
1: Tak myslím si, že to není úplně jednoduchý. Tam vlastně takhle 10 dní v kuse bejt a tvořit tu hudbu před zraky všech.
0: A navíc ještě myslím, že pak se můžeš jako dostat do takového toho srovnávání, což si myslím, že se taky někomu vlastně jako nebude chtít, protože to, co se podařilo Maniakovi, je vlastně jako fakt jako historicky velmi úspěšný.
1: Určitě.
0: Tak, druhá novinka.
1: Druhá novinka, tak ta je z DLCčka Alba Karakoram od PTK. Je to track Kempači a Yachiru, je to track, kde je spousta narážek na videohry, taky na anime. Už teda název napovídá, to je, tuším, že z anime, který se jmenuje Bleach. To jsou dvě postavy.
0: Bleach, ok, Bleach. Dobře, tak jo. No a pravidelně míváme v hitparádě Spin Fresh Hits taky rubriku Flashback. Dneska ta rubrika je taková jako karlovarská, tak co tam na nás čeká?
1: Tak tam jsme se vrátili za legendárníma Bowwave a za jejich Pašerákem, vlastně track, který letos oslaví 23 let na scéně. A je teda hustý, že i stále po těch letech je po něm tak velká poptávka, že je tak nadčasovej.
0: Jako skoro mám pocit, že není komunikátor, kdyby ho někdo nechtěl jakoby zahrát. Co se stalo vlastně s Bowwave? Kam zmizeli Bowwave?
1: No já vlastně nevím. Vůbec o nich za poslední roky jsem neslyšel vůbec nic.
0: Na to, jak vlastně byli svýho času fakt jako, že sypali jednu pecku za druhou, tak vlastně pak najednou zmizeli. Tak pokud někdo víte, co se stalo s Bowwave, tak nám pojďte dát zprávu třeba přes mobilní aplikaci Rádia Spin. Budeme rádi chytřejší, díky vám.
2: Tak jo. Tak jim řekněte, ať se vrátí zase na chvilku.
0: To jde. Jirko, propouštíme tě do telky, užij si to, děkujeme za návštěvu ve Spin ráno.
1: Díky, hezký ráno. Ahoj.

0: 7:54, hezký dobrý ráno, Romana, taky Dominik, tak my pro vás máme klasicky Radio Spin Music Impro.
1: Radio Spin, Spin Music Impro.
0: Dneska si ho opět vybíral Dominik, já jsem chtěl jenom říct, že můj výběr tracků zazní ve čtvrtek, kdy chystáme trošku speciální vysílání, protože ve čtvrtek, ale před 30 lety jsem poprvé usedl za mikrofon a tak jsem na čtvrtek dal Dominikovi úkol, aby spojil do sebe písničku, kterou jsem kdysi před lety v rádiu začínal a písničku, kterou jsem před lety začínal na Spinu, tak jsem zvědavý, jak se ti to podařilo, zatím nebudeme říkat, o co jakoby šlo, ale to si necháme na čtvrtek. Teď se tě zeptám, co jsi vybral pro pondělí?
2: Dneska jsem si vybral Bena Kristová a Bomby a do nich jsem se rozhodl, že dám takovou jako českou táborovou klasiku a to je Kohout od Nedvědů.
0: Ježiš, to vůbec neznám, můžeš mi to prosím pustit?
2: To si píš, že můžu. Mě neříkej, že neznáš tohle
0: to jsem si asi nikdy teda nepek špekáčky v tom případě. No tak ale to jsem teda zvědavej. Jako... To znamená, z tohohle bereš beat, jo?
2: Ne, z tohohle toho beru text.
0: Z tohohle bereš text? OK. Takže budeš dělat stojky do bomb.
2: Přesně tak.
0: Tak to bude ten nářez. Dobře. No tak na to jsem teda velmi zvědavej. No a asi by to teda chtělo celý odstartovat a pustit. Vás, spineři, poprosíme, abyste si nachystali mobilní aplikace, abyste si nachystali vaše nahrávadla a hned, jak Dominik skončí, můžete klidně cinknout 210-32-30-30 a nebo poslat voicovku do mobilní apky, ať víme, jak se mu to podařilo nebo nepodařilo. Můžeme?
2: Můžeme. Zvony, zvony.

krásně a blízko. Zvony zvoní chvíli, ruce budou se třeba zmlknout. Takovou tu noči je pěkně krán. Zvony zvoní chvíli, než jim přijde ten den. Krásně a blízko, krásně a blízko. Jedu bomby.

0: to se nepočítá, to v tom výchozím textu není. Hele, dobrý to bylo. Musím ti říct, že vlastně to bylo lepší než ta ucouraná věc o těch nedvědů, tak vlastně mi to najednou přišlo, že ten beat tomu dal docela jako dobrý švih.
1: Jako myslím si, že Honza Nedvěd by se měl teďka trošičku plácnout přes kapsu, zaplatit studio a zkusit takovýhle kolabíčko.
0: No, to by měl. Tak Honzo, pokud posloucháš právě teďka Rádio Zbyn, tak to zkus. No a my budeme zvědaví na vaše reakce. Těšte se na reprízu, repríza Rádio Zbyn Music Impro přijde těsně před 9. hodinou, jakmile tady bude Vicky. Tak teď se jdeme podívat na počasí, abychom zjistili, že venku je nějakých 5 až 8 stupňů Celsia, 8 a slunce je třeba v Liberci, 8 je v Brně, ale je tam zataženo, no a 5 je všude jinde. V průběhu odpoledne se vyčasí a bude až 20 stupňů, třeba v Praze.
2: Spin Radio.
3: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej. Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy. To je Slickstyle.cz.
4: Přijďte už

0: iStores v Šantovce.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: A hezký dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman Dominik a taky Robert Kozler, podle mě jeden ze zakladatelů, nebo dokonce zakladatel festivalu Meziploty, který startuje na konci května v Praze, v Bohnický léčebně. Roberte, přejeme krásný dobrý ráno a jsme rádi, že jste si udělal na nás takhle brzo ráno čas. Dobrý ráno.
1: Jo, já taky děkuju a všechny zdravím.
0: Tak Roberte, Meziploty, to je festival, který, na který jsme chodili ještě s mýma spolužákama na střední škole, to znamená, kdy se poprvé objevil Meziploty festival?
1: To jsem myslel, že jsi mladší, jo, protože festival jsem objevil v roce 92 poprvé, takže to máme asi 35 let zpátky, možná už skoro bych řekl, že jo.
0: Proč Bohnická léčebna?
1: Tak teď už je to teda nemocnice, už se přejmenovali.
0: Aha, dobře, takže proč Bohnická
1: to
0: nemocnice?
1: Jednou někdo nazval kotletem, tak oni už jsou nemocnicí, já jsem Kozler, jo.
0: Jasně, rozumíme.
1: Jo. No, protože tehdy byla úplně trošku jako jiná doba, jo. Jako já si myslím, že jsem měl, že jsem zažíval dobrý časy, jo, v těch 20 letech, protože se otvíraly všechny ty ploty, hranice padaly a hlavně tady okolo nás jako byl všeobjímající idealismus, jak bude líp a my budeme ještě jako lidi lepší, jo. Takže když mi bylo 20, tak já jsem jako skočil vlastně do toho větru a říkal jsem si, tak něco taky udělám, no, takže jsem jako popoběh do Bohnický léčebny tehdy.
0: Dnes už nemocnice.
1: Dnes už nemocnice, tam byl Zdeněk Bašný ředitel, tomu jsem tam ukázal takovou popsanou A4 v ruce ještě, jo, jako jak to bude bezvadný a jak to úžasně dopadne a on řekl, no, já si to teda nemyslím, ale zkuste to, jo. A my jsme to zkusili, no a teď už máme teda 35. ročník a vůbec by mě nenapadlo, jak ten festival jako dlouhodobě přežije a kdo všechno za něm bude vlastně v budoucnu stát.
0: Jak se proměnilo třeba, lidi jsou čím dál tím víc jakoby náročnější třeba na gastro, než se budeme bavit o samotném programu, tomu necháme celý příští vstup, tak jak se třeba proměnila ta poptávka po jídle na takovém festivalu?
1: No tak my tam máme klasicky párky, že jo, co by jinýho, jo, hamburger, že jo, okay. Co jako jinýho, se, jako, stejně nikdo nic jinýho nechce, ne, já si mám legraci, je tam vlastně v podstatě ten catering je... To už se vám hlásí takový množství jako tady těch zájemců, jo, že není možný tam ani nemít jako veganskou kuchyni, čínskou kuchyni, českou kuchyni, nebo si dávat něco studeného. Myslím si, že tohle teda jako fakt problém není. Jo.
0: Jak se změnil ten návštěvník toho festivalu? To by mě jako docela vlastně jako zajímalo.
1: No tak, jak jsi to tady říkal před chvílí, že... Ten, co byl dítětem třeba 3 lety, tak tam tentokrát už jako doráží s vlastní rodinou. Jo. To si myslím, jako, že se generačně jako začíná jako hodně promísit a pak už jsou to i dědečci, že jo.
0: A mění se nějakým způsobem třeba nároky na ten program? Musíte nějakým způsobem hodně jako přemýšlet jinak nad tím programem, než před těma 30 lety?
1: Takhle nikdo neuvažuje, jo, že by jako si řekl, tak teď budeme jako přemýšlet jinak nad programem než před 30 lety, to se jako samovolně vyvíjí.
0: Jasně.
1: A my se spíš snažíme do toho, než se dostaneme vlastně, kdo tam vystoupí a podobně, jako do toho programu vklíňovat vlastně témata, který jako vůbec s tím duševním zdravím souvisí.
0: Ok, jo. To znamená spíš pojďme teda se zastavit teďka u těch témat, kterým se budete věnovat v tom letošním ročníku Meziplotů, jaký ty témata jsou a...
1: Tak jako ty témata jsou vlastně to, co nás jako organizátory děsí a to je vůbec stav té společnosti, což vlastně hodně silně ovlivňuje pak duševní zdraví jednotlivce, jo? Takže jestliže jako budeš existovat v partě, jako což si řekněme, to je ta společnost naše, která bude arrogantní, bezohledná, já nevím, bude lhát a podvádět se a podobně, no tak ti tam moc ta duše nepokvete, jo.
0: Jasně.
1: Takže my se snažíme zviditelnit ty, kteří to mají úplně opačně, což je vlastně pan prezident republiky, paní prezidentka Čaputová, patrony vlastně Václav Marhol s Jitkou Čvančarovou, oba dva takový, jako bych řekl, v dobrým slova smyslu bojovníci za nějaký idealismus, demokracii. A pak se dostáváš do témat jako vůbec duševního zdraví jako takovýho, protože ten nárůst je fakt obří. A hlavně u dětí, kterým teda jako vlastně vůbec ten, jak bych to řekl, ten vhled, co ze sebou dál, poměrně jako chybí.
0: Okay.
1: Takže my tam vlastně máme i nastavený jako diskuze jak s neziskovkama, jo, který vlastně mají funkci toho, že vůbec jsou schopní ty lidi, mají nějakou schopnost umět pomáhat druhým. Jo. Já si myslím, že k tomu bychom měli mít velký respekt.
0: To jo.
1: A pak jde taky o lidi, kteří si třeba prošli vlastně nějakým duševním nemocím, ať už jsou to závislosti, které nás tak jako poměrně trápí v poslední době. Taky třeba alkoholismus a jiné věci, které je potřeba vlastně zviditelňovat a nějak dávat taky nějaký poradenství k tomu.
0: To zní dobře.
2: Já bych se chtěl ještě na chvilku jenom vrátit k tomu prezidentovi Petru Pavlovi. Jaká bude vlastně jako jeho role na tom festivalu? Je to takový, že on si tam jako přijde prostě jako se podívat na to, jak ten festival vypadá, dá si páry, dá si pivko a zase půjde? Nebo ta jeho role tam bude nějaká jako větší?
1: No, já hlavně o tom nechci úplně dopředu jako mluvit o těch rolích, jo, ale budeme se bavit o tom, co bylo loni a patrně to samé se stane i letos. Tak tam vznikla vlastně krásná diskuze s Václavem Marholem, teda v kostele v Bohnicích, kdy vlastně vedli spolu diskuzi na téma vlastně i posmrtního života, jo, jako věcí, které by se prezident jinde jakoby nedotkal, v tomhle prostředí to jde.
2: Okay.
1: A je to vůbec jako pro nás... To, že vlastně projektu nad ním převzal záštitu, je pro nás, bych řekl, i velmi velká zodpovědnost, jo. Protože to se tak často všem neděje. Takže je to spíš jako ukázka toho, že si někdo vůbec v té zemi toho, co děláme, váží. No.
2: To je hezký.
0: Festival Mezi ploty startuje na konci května, poslední květnový víkend, je to tak? V pražské bohnický nemocnici, tak je těžký se tomu přizpůsobit. My si za pár minut odhalíme letošní program, kdyby náhodou jste chtěli, tak se můžete už teďka podívat na meziploty.cz. Hostem Spin Rána Robert Kozler.

0: Hezky dobrý ráno, Radio Spin, Roman, Dominik a taky Robert Kozler, 35. ročník festivalu Meziploty?
1: Jo, tak, to je tak nějak to bude.
0: Když je člověk u 35, tak je v něčem rozpuku, má se dobře, už si vydělává sám, už je takový jako sebevědomý a daří se mu, tak je v této fázi festival Meziploty?
1: No nevím, jestli to takhle platí teda pro všechny, jak si řekl. Spoustu z nich potkám právě na té ulici a ptají se mě, jestli nemám 5 korun, jo, jak jsou v pohodě, ale tak jako každá věc prochází nějakýma krizema, nějakýma bodama zlomu a nějakýma úspěchama, tak to se jako dělo i v Meziplotech, takže třeba jsme po covidu jako velmi urgentně scháněli peníze, aby vlastně festival vůbec jako nezanik, jo, tím covidem.
0: Ten to covid, nebylo, ten jako zamával hodně s kulturou.
1: To úplně legrace a pak já teda vyjmenuju, abych se tady trochu pochlubil všim možným, že jo. Tak my jsme dostali třeba od agentury STEM takový vyjádření, oni dělali průzkum asi 3 roky po sobě, co vůbec Pražany jako zajímá, jo. Mm-hmm. Tak jsme se dostali před pražský jaro, že jsou to Meziploty, tak to jsem, to bylo
0: skvělý, tohle to se o sobě dočíst, ne?
1: No, to bylo jako vtipný, jo, pro mě, že jsem si říkal, jak v blázinci, jako to tam se poráží všichni, jo, jako. Pak jsme součástí Asociace evropských festivalů, což je FE Label, který zase napsal, jako, že to má velký společenský přesah. A skoro, když si takhle čtu všechny ty, jako, že jo, pokorně všechny tyhle ty úspěchy, tak mě dochází, že si nejsem až tak jistý, jak si toho váží vůbec jako ta Česká republika jako taková. Jo? Mm-hmm. To bych skoro řekl, že možná moc ne, kromě pana prezidenta. Mm. A my třeba ze státu, vlastně jako bavím se o státu, ne o magistrátu. Jo? To je velký rozdíl. Magistrát nás letos poměrně podpořil. Ale pořád se to nedostává ani jako k 50% toho, co se vydává třeba na letní, letnou a jiný festivaly. Jo? A přitom je to takováhle evropská rarita. No ale jako z toho státu tam je to ještě horší, tam jsme dostali 50 tisíc, jo. Okay. Na projekt, který jako je milionovej. Tak,
0: to je teda
1: ostrý. Tak to mně připadá docela drsný a smutný v jednom.
0: Ale no, zmuž se. Tak, pojďme si představit vystupující, protože ten festival je fakt jako multižánrovej. Mám takový pocit, že vy jste to říkal už jako mimo éter, že se tam nasytějí jak prarodiče, tak rodiče, tak věřím tomu, že klasika Lucie, Divokej byl, to jsou přesně takový ty už jako kapely, který oslovují spíš ty stárnoucí návštěvníky festivalu No Name. To je taky kapela, teda, o kterých jsem neslyšel dlouhou dobu, že ještě na scéně, tak to mě jako překvapuje. Tomáš Klus, ale pro ty mladochy, tak třeba Kateřina Marie Tichá, to si myslím, že je velmi zajímavý jméno. Musím říct, že 100 zvířat, který teďka v těchto těch dnech vydávají novou desku, tak to si myslím, že bude taková jako kapela, která otevře křídla pro větší věkový spektrum, protože znám lidi, kterým je 20 a poslouchají 100 zvířat a zároveň je 40 a taky poslouchají 100 zvířat. Jsem zvědavý, jak se bude dařit Marpovi s jeho novým country projektem vlastně, že jo, se kterým bude vystupovat pravděpodobně u vás. To si myslím, že bude velmi zajímavý. Adam Mišík, tak ten bude určitě zastupovat jakoby tu mladší generaci společně třeba s Pam Rabbit, to si myslím, že taky může být velmi zajímavý. No a třeba taková Martina Pártlová, jestli se jí podaří dostat na stage Refua, tak to jsem taky zvědavý, protože mají taky spolu, myslím jeden song mají spolu, Dominiku?
2: Myslím si, že jeden. No.
0: Jeden.
2: A dokonce i Marpo má s Martinou Pártlovou song.
0: No tak možná se to tam celý jako propojí. No a kdo má rád alternativu, tak určitě MIDI lidi, taky orchestr Tap Tap, to si myslím, že to jsou fakt jako samý velký jména, Berenika Kohoutová. A já teda musím říct, že jestli vyrazím na Meziploty, tak vyrazím určitě kvůli Ester Kočičkový, kterou prostě zbožňuju v rámci jeho nastojáka, to bude prostě určitě jako parádní. Jaký další divadlo je tam třeba k vypíchnutí ještě?
1: No tak já bych ještě teda si řekl ty kapely, no,
0: tak
1: Vanuatu, že jo, z kapel, což si myslím, že je taky parádní partička. Poletíme, jo, to je úžasná věc z Moravy. Xindlajk jsme tady nezmínili. A pak, když se dostávám, no těch, ono je tam důležitý, Kašpárek v rohlíku, jo, vy co máte děti, tak neváhejte, protože Kašpárek v rohlíku opět bude headlinerem rodinné scény. Pak si myslím, že si tady správně jako řek Ester Kočičkovou s Nastojákem, ona tam bude ještě underground komedii, což je jako vlastně podobná parta využívající v těch skečích jako docela podobný jako prvky jako Nastojáka. No a pak se dostávám do divadla. Ještě před tím, na co já se těším, je Kryl, jo, to bude vlastně v podstatě písničky Karla Kryla v podání divadla.
0: Okay.
1: A budou to takový jako dvacetiminutovky. A to je jako způsobí takový jako happening, protože já jsem to viděl, jmenovalo se to Kryl na hlaváku, je to úplně úžasný, o 105, že jo, to je skvělá divadelní parta. A pak třeba divadlo na druhém tahu, což je vlastně jako zase hry Václava Havla, kterým tam budeme věnovat jako celou řadu, protože má výročí od svého narození. Takže vystoupí kromě jiného i divadlo Mana z Vršovický, Spitfire Company. No prostě představte jako si 10 scén, na kterých je víc než 100 účinkujících. Jo? Takže ono se to jako mísí divadlo, kapely, workshopy, prostě je to jako ranec, když to řeknu takovým jako lidovým.
0: Je to hodně. Je to hodně,
1: je to fakt hodně. A myslím si, že toho je ale tak hodně, že si tam každý zároveň najde toho

0: Roberte, my vám chceme poděkovat, že jste si udělal čas, protože ono vstát ráno to není sranda, my to tady zažíváme každý ráno a vždycky se přemlouváme k tomu, jestli ještě dneska jo a nakonec to vyhraje. Takže přejeme, ať se festivalu Meziploty daří, ať se tady potkáme za dalších 35 let. A...
1: To by bude 125.
0: Tak to bude úplně parádní. Tak ještě jednou děkujeme za návštěvu a připomínáme, že o lístky na festival Meziploty, který se uskuteční na konci května, mrkněte se na web meziploty.cz, budeme soutěžit už zhruba za půl hodiny ve hře Jeden na jednoho na Rádiu Spin. Ještě jednou moc děkujeme.
1: Kluci, a moc taky díky, ať se vám daří.
0: Taky.
2: Taky.

0: 8 hodin 30 minut, Radio Spin, Roman a taky Dominik, tak hejte se. Je pondělí, měla být pravda nebo lež, měli jsme tady Roberta Kozlera, natáhlo se nám to, tak pojďme udělat spravedlivý rozhodnutí, dneska získáváme bod, aniž bychom hráli hru.
1: Aha.
0: Takže zítra pokračujeme a budeme soutěžit celkem už o druhý bod tento týden. Tak, Dominiku, my jsme tady s Jirkou se bavili o Bow Wave a vyzvali jsme spinnery, aby nám řekli, co se stalo s Bow Wave. Přišla nám nějaká voicovka, kterou bychom měli
1: přišla nám tady voicovka od Jirky, který shodou okolností jednoho ze členů Bow Wave potkal.
0: OK, tak Jindro, pojďme z nás.
2: Čau chlapi, tak nevím, co se s nima stalo, co se týká hudební stránky, ale včera jsem si s jedním z nich potykal, protože naše dcery chodí spolu do školy a ta jeho dcerka měla oslavu narozenin, takže Bow Wave žije.
0: Tak to je skvělý, tak se tam vetři ještě jednou do té rodiny a nějak se zeptej, co se stalo s tou hudbou.
1: A hlavně se ho zeptej, jestli už by sakra nechtěli vydat nějakou novou desku, protože já jsem si otevřel Wikipedii.
0: Aha.
1: Zajímalo mě teda, co se stalo a v roce 2011 kapela oficiálně oznámila, že má pauzičku, ale že se vrátí, tak už by se jako mohli vrátit konečně.
0: No, mohli by to minimálně zkusit. A... nebo vlastně taky ne, protože někdy se to nepodaří, ty návraty. Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se podívat na to, jak to vypadá s provozem. Začínáme v regionech.
1: Já teda musím říct, že v regionech v tuto chvíli to vypadá velice dobře. Jakože nemám moc co hlásit, tam jedete fakt ukázkově.
0: V tom případě já mám co hlásit z Prahy. Tady se bourá na Koruní, bourá se taky v Nuselský na Praze 4, bourá se taky na jižní spojce a to ve směru z Černího mostu do centra, přibližně na úrovni Štěrbohol, tak s tím počítejte. Ťukanec je taky na Českomoravský u O2 arény, no a kolony v Praze úplně na rozdávání, takže Nuselský most, jižní spojka, Vilzonova třída, pak tady máme příjezd do Prahy po D8, Průmyslovák, Belská a tak dále, a tak dále, a tak dále.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
4: Spin Radio.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: No, jak jste slibovali pár minut zpátky, tak pro vás dneska máme ve hře jeden na jednoho vstupenky na festival Meziploty.
2: Ten proběhne v Praze, v Bohnický nemocnici, to jsme se dneska dozvěděli, to se teda bude blbě přeučovat, ti řeknu. Na konci května je to celá sobota, celá neděle a bude to hezký festival plný divadla a taky plný muziky. Lístky si můžete nechat sami, nebo je můžete třeba dát někomu, kdo víte, že se to třeba užije víc než vy, proč ne? Telefon je 210 32 30 30, hra začíná přibližně za minutku 32, to znamená, nemáte moc času, jak by řekli, zítra to dosvědčíme, drahoušku, musíte hurry. It's okay, okay.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jdeme přivítat dnešní hráče.
2: To by člověk nevěřil, co se dá stihnout za 1,5 minuty.
1: No. Hráči, vítejte na Radio Spin. Začíná hra jeden na jednoho. Gumo, ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ránko pro všechny.
1: Tak, jak se tě dneska vstávalo, co tě dneska potěšilo, co tě dneska rozmrzelo, co tě dneska neudělalo radost?
3: Ne. Poslední dobou udělá radost všechno a nic, ale já jsem takový rozpolcený teďka.
1: Jo, a co to způsobuje, tu rozpolcenost?
3: Asi to nechci řešit v rádiu, kamaráde, promiň.
1: A, dobře, dobře, protože se bojí, že bychom to proti tobě otočili a to děláš dobře, že to nechceš řešit v rádiu, protože já mám paměť jako slon a občas se neudržím a některé věci vrátím zpátky.
2: Přesně tak, Romanovi to neříkej, mě to klidně občas řekni.
1: Tak.
3: Povíme si to na festiáku, až se potkáme,
1: jo? Dobrý, dobrý, dobrý. Tak jo, tak ke Gugmovi vítáme Lukáše na lince číslo 2. Lukáši, ahoj.
4: Čau.
1: Nazdar. Tak jaký máš ty ráno?
4: Dobrý, práce, takže pohoda.
1: Tak dobrý. Tak máme pro vás minulý týden, nevím kdo, to si nepamatuju to jméno, vybral téma maturitní otázky. Takže dneska máme pro vás maturitní otázky, ale trošku jsme to podle mě zjednodušili, že to nebude tak jako úplně mega těžký. Jakmile budete vědět odpověď, zakřičte vaše jméno. OK?
4: OK.
1: Tak jo. Takže já začínám s matematikou. Tak doufám, že vám dělám radost. Tak, jak zní Pythagorova věta?
4: Lukáši,
1: dobře, pojď na to.
4: C na druhou rovná se A na druhou plus B na druhou.
1: Husto, kruto i přísné je Lukáš a má první bod. Dobrý.
2: Hodně hustý.
3: To za ně nestačilo rychnout.
1: Jasně.
2: Nebo Lukáš asi trošičku šprtík. Jdeme se dotknout taky češtiny. Kdo napsal starý pověsti český? Tak nebyl Lukáš trošičku šprtík.
1: No, to ani Guma teda nebyl šprtík.
3: No, Guma vůbec.
2: Starý pověsti český.
1: Gumo, Gumo, Gumo. Lukáši.
3: Lukáš. Zeptal, kdo napsal Lukáš. Babičku.
1: Tak, Lukáš.
4: Musím Jirásek, Lojza.
1: Lojza. Milý Lojzo.
2: Milý Lojzo, přinášíš bodík Lukášovi.
1: Tak, máš druhý bodík. Tak jo, tak byť to vypadá, že už je dneska rozhodnuto, tak pojďme ještě na zeměpis se podívat. Tak a zajímá mě, co je to pedosféra?
4: Lukáš.
1: Tak, Lukáši.
4: Půdní oba země.
1: Lukáši, seš prostě skvělej, seš dobrý, seš báječný. To se roky nestalo, že bychom tady měli někoho s třema bodama. Takže
3: Lukáši, gratuluju, kámo, mě napadl jenom nějaký hlouček starších chlapů u školky, ty vole.
1: Tady je vidět, jak prostě přemýšlíš. No tak jo, tak Gumáku, přejeme ti krásný den, zítra cinkni zase, budeme hrát znova lupeny, byla by škoda, abys na festivalu nebyl. Lukáši, vydrž na drátě, děkujeme za účast, ahoj a blahopřejem.
3: I'm so fresh, man. Y'all

0: Impro.
1: Toto uteklo, panečku, 8 hodin 47 minut, Roman, Dominik a společně s náma taky Vicky. Vicky, ahoj.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Krásný dobrý ráno, alespoň dneska tady má někdo energie, protože já jsem takovej nachlazený, Vicky.
2: No, já to slyším normálně. No. Ty mluvíš skoro takhle.
1: Úplně. Můžete mi říkat Viktor Kal.
3: Tak ještě.
1: Ale teď jsem zlej, já to jsem nechtěl, prostě tak. Já chci být hodný člověk, já nechci být zlej. Mě Viktor Kal baví jeho píšničky. Tak, Vicky, otázka na tebe. Co je dneska v Radio Spin Music Impro?
2: Já vůbec nevím. A to já se dobře. Nechám překvapit.
1: To je dobře, protože já jsem taky nevěděl, Dominik nás dneska překvapí. A musím ti říct, že doslova a do písmene to bude prostě neuvěřitelná bomba. Mm-hmm. Myslím si, že ty tracky, který spojil, by nikdy v životě nenapadlo někoho, že je spojí. A vylezla z toho prostě věc, která by pro jednoho z těch interpretů měla být inspirativní, aby se zavřel do studia a zkusil to udělat jako opravdu von.
2: Ano.
1: Hustý.
3: Já si myslím, že oba by se mohli tak jako inspirovat a udělat to spolu.
1: Oba by se mohli, jo, tak jo, dobře. No tak pojď nám představit ty písničky.
3: Takže první písnička, Vicky, doufám, že to bude znát, protože
1: já to neznám.
3: Říká, že to nezná.
1: Já to neznám, neznám.
3: Je Kohout od Nedvědů.
2: Tak to teda nevím.
1: No, taky ne.
3: Ty vole.
1: To nikdo nezná.
2: Ale tak to jo, ale ten název, to lásko. To jo, zvony zvoní jen chvíli, to je doják.
1: Aha.
2: Tak, ale nevěděla jsem, že se to jmenuje Kohout. To mi nikdo u toho ohniště neřekl.
1: Vůbec to neznám, tu písničku. Prostě.
2: Oh, ne, co? Ne, aha.
1: Neznám, neznám. No a ta druhá?
3: Ta druhá jsou Bomby od Bena Kristová.
2: Tak to je moje dětství. Tak moje jo, taky. Pojď.
1: No, a teďka nám zkus říct, co si myslíš, že použije Dominik pro co? To znamená, bude beat Bomby a text Kohout, nebo beat Kohout a text Bomby?
2: Bude beat Kohout a do toho budou Bomby.
1: Tak pojďme označit tuto odpověď.
2: Oh.
1: Bude to tak, že beat bude Bomby a text bude Kohout a je to naprostá bomba.
2: Okay.
1: Jako fakt se z toho stal naprosto sexy song. Už ne teda takový, že by se dali opikač pekáčky a plakat.
2: Ano.
1: Ale no, je to dobrý, je to bomba.
3: Proti gustu.
1: Je to žádnej, když putát prostě dobře. Tak co, jsi ready?
3: Já jsem ready.
1: Akorát tady mám jako jednu malou výtku. Na konci podle mě Dominik trošku jako podvádí. Podle mě to řekneš taky.
2: Dobře.
1: Tak můžeme na to?
3: Jo, jo.

0: nebe vzlítne, kam se kde je řád. A do řeky se světla z oken budou chvilku dívat a pak si unesení budem se bát. To budou zabít. Dáš mi to ještě jednou, Romane?
1: Samozřejmě.
0: Tak. Moc děkuju. Je tak. To moc rychlý na mě, prostě nejsem zvyklý dělat takhle rychlý věci.
1: Jasně, můžeš se tady vymlouvat do konce světa, prostě pojďme. Klapka, kohout a bomby.

Zvony zvoní chvíli, ruce budou se třást mlkna. Kohout mlčí je pěkně kránu. Zvony zvoní chvíli, než sem přijde ten den. Krásně a blízko, krásně a blízko. Jedu bomby.

0: bomby.
1: Ještě, jak tam byl ten slyšet v tom beatu ten ženský hlas, tak jak jsi přišla, tak jsi měl pocit, že to děláš ty zvuky tam.
2: Jo, to... Ale... To se ozývá žena ještě.
1: No. Hele, moc, jako mě to fakt baví. Kdyby tam nebylo to ulehčení práce si na konci, to znamená, že prostě tam budeš opakovat jedu bomby, tak bych byl jako spokojenější, ale moc se mi to líbilo.
0: Je to kombinace. A
2: nebo prostě tam hledat. Jako. Zvoní. Mm-hmm.
1: Jo.
2: Jen chvíli.
1: Kohoutka akorát, nebo něco podobného.
2: Kukuriky. Jen chvíli.
0: Já jsem tam chtěl dát, jako původně je to kohout, ale v tom beatu už jsou přednahraný ty bomby, tak mi bylo by to jako překřikovat.
1: No to nevadí.
2: Ne, byla to pecka teda, musím jako říct, domé, to hustý.
1: Jako podle mě opravdu jako Nedvěd, když si to slyší, tak si říká, tak to je konečně z toho někdo udělal pořádnou písničku prostě.
2: Ty bláv. Ne, za mě úplně skvělý. A teda teď si mě úplně daleko chuť dát si ty bomby.
1: Mm, tak se třeba pustíš, nebo tě třeba někdo...
2: Já doufám, že zahraje. Někdo si bude přát.
0: Já se o něm můžu zavolat, když...
1: Ale tak máme tady minimálně tady máme reakci. Dobré ráno, kdo tam?
3: Dobré ráno, Ondřej.
1: Dobré ráno, Ondřej. Tak, jak se ti líbilo dnešní rádio Spin Music Impro?
3: No super.
1: No tak to je skvělý, tak děkujeme moc, přejeme krásný den, ahoj. Tak vidíš, tak máš tady první hezký poděkování. Tak Vikčo, blížíme se k devíce, to znamená, tím, že jsem dneska nachlazený z toho svýho včerejšího běhu, tak se chci zeptat, nemáš tam zálu za nějaký bylinky na rýmu?
2: No, dneska se teda nebudeme bavit o bylinkách, o těch třeba až příště, ale každopádně přidáme trochu cukru, trochu soli, trošku mouky, okay. Uhněteme to a doufám, že najdeme novýho Jamese Bonda.
1: OK. Wow,
2: jo, pořádně zamícháme.
1: A budeme vidět už na konci komunikátoru, kdo bude novým Jamesem Bondem?
2: No, já se budu snažit tady nějakýho najít, možná přímo na rádiu Spin.
1: Že bych já přímo?
2: Ozve se ve správnou chvíli, protože hledá se nová tvář Jamesa Bonda. Jo, okay, už okay. Prostě Daniel Craig, prostě už to má věkově asi za sebou, já nevím, jak to... Nebo už tak toho má asi dost, už je to těžký. Být takovýhle agent, tak
1: jako,
2: to...
1: Okay, už se to nebaví, prostě, už se to skoro jako obtěžuje. No tak jo, takže Vicky hledá novýho Jamesa Bonda, my jí držíme palce, budeme poslouchat, případně se zapojíme. Zítra, pokud přežiju dnešní noc, tak se na vás budeme těšit s Dominikem opět oba. No a tento týden bude Radio Speed Music Impro ještě jednou, to řekneme Vicky.
2: Oh.
1: Proč? Protože v roce 1996,
2: ano.
1: Ten samý den, co bude čtvrtek, to znamená 21. května, jsem poprvé začal vysílat v rádiu.
2: To je velký,
1: lety. To je prostě Romane. Velký, jo.
0: Že to je hrozný říct, že prostě Roman vysílá v rádiu díl, než my jsme na světě.
2: Já vím, no.
0: To je strašný.
1: Tak pojďme si to, jako je, no.
2: Wow.
1: Tak pojďme si to ale zpříjemnit počasím, to bude příjemnější než tahle ta zpráva. Teď nevím, pro koho ta zpráva prostě, je prostě horší, jestli pro vás nebo pro mě.
2: Jsi prostě veterán, ale jako bezvadnej.
0: Zkušenej.
2: Stále mlad?
1: Jasně. Tak jo, takže počasí.
0: Tak jo, aktuálně venku 12-13 stupňů Celsia, odpoledne se to zvedne ještě ke 20, a to budou dnešní maxima, takže s ním počítejte.
1: Tak jo, užijte si dnešní den, užijte si Vicky a hledání velké filmové postavy, no a zítra se uslyšíme.
4: Spin Radio.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Slickstyle.cz to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
7: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
6: To je Slickstyle.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: človek tvrdí, že si pozrie len tretinu a zrazu je polnoc. Ďalší zápas čaká Česko už dnes od 20:20 proti Švédsku. Ja ti prajem ešte skvelý pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Za minutku 9 posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. I'm different.

dobré ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, máme pondělí 18. května, no a dneska má svátek Nataša, takže všem Natašám všechno nejkrásnější k svátku. No a už se vrháme na bonjourku s Vicky. Tak prosím tě, doufám, že jsi si užil víkend naplno, já totiž jo, včerejšek byl skvělej, sluníčko svítilo, já koukala na zdatný běžce a běžkyně, kteří se rozhodli svým sportovním výkonem pomoct projektu Hypoterapie na poli, no a některým očividně nestačilo ani původních 10 kilometrů. Ano, hlásím, že si pár závodníků trasu více či méně dobrovolně prodloužilo. Prostě měli moment, kdy si řekli 10 kiláčků, no tak to bylo jen rozehřátí. Hele, cením, jo, ale popravdě, tenhle pocit teda ale vůbec neznám, jo. Já jsem total hotovson po 10 metrech a to je moje popoběhnutí na tramvaj. V ní to pak rozdechávám další 3 zastávky. No ale zpět k Napoliranu, všichni se nám v pořádku vrátili, no a já teda děkuju všem, kteří pomáhají a mají srdíčko na správném místě. No a teďka už samozřejmě začínáme náš komunikátor, takže rozhodně neváhej, zavolej si o svůj track, už teď můžeš vytáčet číslo 210 32 30 30 a nebo mi můžeš poslat hlasovku, takže těším se, no a pojď, měj taky srdíčko na správném místě a pojď nás tady podpořit v to pondělí. A já už dávám Ranin, Rádio Sport.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, posloucháš komunikátor. No a samozřejmě tady mám tracky na přání přímo pro tebe. No a mě už se před chvilčkou dovolal veselý Vašek.
2: Čau Vicky, dobrý ráno Radio Spin. Dneska to tady je extrémní, protože všude jsou kolonky, nubelstej, kulaťáky, tady stojím, že jo, láče živec. No každopádně, když je takový krásný ráno a já jsem zaspal, aby ti tady taky běhal na tramvaj určitě, tak zapneme si good morning, good morning.
1: Good morning, Vašku. Samozřejmě mám to tady pro tebe nachystaný na to krásný dobrý ráno. Jednoduše líbí se mi, že Vaška nevykolejí ani žádné kolony, zní stále vesele, drží si svoji optimistickou mysl, takže já ti přeju, Vašku, aby už těch kolon nebylo moc, aby se ti to rozjelo a i tobě, spinere, a teď už pouštím Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně v ulici Hněvkovského. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 213. kilometru ve směru na Brno v okolí Belešovic. No a crash je taky na D2 a to na 9. kilometru při příjezdu do Brna v okolí Opatovic. Teď už se přesouvám do Prahy, tady máme crash na pražském městském okruhu na 23. kilometru v okolí Zličína ve směru na Ruzyň a D7. No a nehoda je taky na Kunratický spojce a taky na Želivárně. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, komunikátora triky na přání, no a na drátě už tady mám Petra. Ahoj Petře.
2: Čau Vicky.
1: Čau, tak prosím tě, my jsme to už tady společně načali. Co hokej, jak si to zavnímal teďkon? To byl vlastně takový hokejový víkend, že jo? Hrálo se teda v pátek, hrálo se v sobotu, teď v neděli jsme si všichni mohli tak nějak odfrknout, odpočinout a dneska nás čeká další zápas. Budeš koukat?
2: Jo, asi jo, ale v pátek to bylo super, na sobotu utrpení. Uvidíme dneska, myslím, že dneska hrajeme 20-20, viď?
1: Je to tak, 20-20 hrajem se Švédskem?
2: Ano.
1: Je to tak? Jo, se Švédskem. To znamená, že dneska to teda bude jízda. Švédové, vnímáš je jako silný soupeře?
2: No určitě, Švédsko bylo vždycky silný.
1: Jo, takže máme se na co těšit. Bude to teda hustá hra.
2: No, určitě uvidíme, co nám ty naši matlalové ukážou.
1: Ale prosím tě, Petře, teď jsme říkali, že předtím si namazali Dány v pátek, no tak byli z toho unavený, že jo? Bylo to jako velký výkon,
2: tak
1: prostě
2: práce,
1: v sobotu.
2: To je práce.
1: Ale je to sport, je to velký výdej energie.
2: Ano, oni za to mají peníze. To je jenom práce, to jako to neomlouvá.
1: Ježišmarja, ty jsi, hele Petře, tebe mít jako trenéra, no, to by bylo drsný teda pro to mužstvo.
2: Já to vidím jako i u těch prostě fotbalistů. Nepovedlo se nám to. Jak nepovedlo? Prémie pryč, sebrat jim peníze, prostě té práce, udělal si špatný výkon. Nazdar, vůbec bych se nebavil.
1: Hele Petře, ještě bych se s těma soudama chvilku počkala, ono ale se nám to ještě
2: prostě
1: nějak jako vyvrbí,
2: špatný,
1: víš co?
2: Špatný výkon, tak ho prostě vykopnu a řeknu, víš co, když je to nebaví, běž prodávat na pokladnu do Kauflandu.
1: Jo, nazdar. Tak uvidíme.
2: A může celý den pípat, píp.
1: Teda to je úplně vedlejší quest, jo, to jsem si vždycky, jak jsou teďkon ty samoobslužní pokladny, tak mě to hrozně baví, ale to je vedlejší, je to určitě na vyčištění hlavy, takhle dobrý, prosím tě Petře, dobře, dneska budeme fandit prostě proti Švédům a co si necháš zahrát?
2: Ale pro všechny jednu balkonovku, ať nám to uteče.
1: OK, mám to tady připravený a měj se krásně.
2: A jinak
1: dávejte
2: všichni bacha, okruh směrem od Barandova k letiště je to ucpaný.
1: Dobře,
2: tak jo.
1: Díky moc, hele, drž se, čau, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Spin komisař Rep Maty bude zase zasahovat. Já se mega těším, protože nás to čeká už zítra. Už zítra Maty zase vyjede do ulic republiky, aby zkontroloval jednoho ze spinnerů, jestli opravdu poctivě poslouchá naše Radio Spin. No a když zjistí, že ano, tak odměna v podobě tigrů ho rozhodně nemine. Pojďme si ještě připomenout, kam vyrazil Maty minulý týden. To totiž přijel navštívit domělníka. A teď se mi to tady sekla, myš, dobré. Přijel navštívit domělníka.
2: Ahoj Maty, díky za trpělivost, díky, že jsi mě našel a gratuluju ti ke složení zkoušky zpráva. No já ti samozřejmě gratuluju k vítězství naší Tiger soutěže o 3 balíčky Tigerů a taky o to hezký Tiger triko.
1: Ahoj Lukáši, kde nás posloucháš?
2: No tak já vás poslouchám každý den, když jedu z práce a do práce, vlastně je to Měřice Mělník trasa. A pak ještě přes den, když to samozřejmě jde, tak v datártu na Mělníku. No tak nejradši mám jakoby takový ty starý český pecky, jako je PSH, například Praha, nebo Znovu třeba, tak.
1: Zajímalo by mě, jakou barvu má to tričko?
2: To tričko je bílý, černým logem.
1: A nosíš rád černobílou?
2: Ale jo, určitě, bílou nejradši.
1: To se ti dokonce Tiger strefil i do stylu.
2: Samozřejmě, dobře to vymysleli.
1: Pokud chceš, aby se Tiger strefil i do tvýho stylu, tak rozhodně neváhej a stejně jako tady Lukáš se přihláš na program @radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a hlavně adresu, kde nás pravidelně posloucháš a kde tě náš komisař Rep může zastihnout. Tak já se těším, kam vyrazíme s Matym zítra. Budeš tady u toho se mnou už zítra dopoledne, tak to jsem zvědavá.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigerů bude třeba tvůj.
1: Já musím říct, že si opravdu Matyho představuju jako takového toho detektiva s tou obrovskou lupou, jak se mu zvětšuje to oko a jak prostě bádá po těch stopách a potom najednou zavětří ten rap a je jako jo, to se ozývá z tohohle okna, aha, je tady nějaký spinner. Takže to jsou moje jako představy toho, jak Maty potom hledá všechny posluchače, kteří se přihlásili. No, můžeme se ho vlastně zeptat, jakou ve finále volí opravdu taktiku. Teď se ale ještě podíváme na to, jaký máme počasí. Momentálně je v Praze 11 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky kolem 12, někde lehce zataženo, ale máme se na co těšit. Dneska to vystoupá až ke 20, ta teplota, což je parádní. No a to hlavně v Praze, ve zbytku republiky se budeme držet na nějakých 18, někde dokonce na 13 stupních, to se moc nemá Moravskoslezský kraj, ale ve zbytku bude krásně, vlastně všude sluníčko.
3: Spin Radio.
4: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
5: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
4: To je Slickstyle.cz.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemí. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
7: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a další tracky na přání, takže rozhodně neváhej, zavolej si právě o ten svůj, a to na čísle 210 32 30 30, a nebo mi pošli hlasovku. No a já mám tady teď jeden experiment, který se nepovedl. Spotify sklopil ouška po tom, co uživatelé vypískali jeho nový logo, no a navrací se zpátky k zavedený ikoně. No to je takový to zelený kolečko se třemi černými pruhy. Já vlastně teda nechápu, co má ta ikonka znázorňovat. Za mě to vypadá jako salát, ve kterém si udělali cestičky prostě různí hmyzáci. Jako tohle, co to vidím potom v létě na zahrádce furt, stříkáme to, aby to bylo v pohodě. No a zároveň teda chápu, proč se streamovací platforma snažila přijít s něčím jiným, co by konečně trochu poukazovalo na hudbu a ne na sraz zahrádkářů. No tak k 20letému výročí Spotify zveřejnila nový logo. Za mě to teda je totální upgrade, taková zelená třpitící se diskokoule. Mě to neuráželo, naopak, já jsem si říkala, tomu říkám pořádná diskotéka. Diskotéka je ráj, tam se všichni prýma mají, to mimochodem doporučuju, to jsou, tohle to byli ti mutanti, myslím, že jo. No a teďka mi ty třpitky hodlají sebrat, takže úplná katastrofa, já nevím, co si počnu, takže místo diskokoule budeme mít zpátky hlávkovej salát. Já nevím, co tam vymýšlej. Spotify, let's go, Radio Spin.

0: posloucháš Komunikátor a další tvoje tracky na přání a já už tady mám teď na drátě Kubu. Čau, Kubo.
1: Ahoj.
0: Díky. Čau, čau. Tak prosím tě, ty seš na cestách, kam zrovna míříš?
1: Cestavu, takže mě čeká okruh.
0: Ajaj.
1: Jedu ven, vlastně, Plzeň, na Pitsu a...
0: A jedeš do zahraničí? A,
1: ano, jezdím do Německa, no, takže...
0: Ty blá.
1: Na pomezí a... No.
0: Hustý, hustý.
1: Takže Praha mě čeká, je to zlo.
0: Jo, tak, takže chceš říct, že největší zlobr bude Praha a pak už to bude v pohodě?
1: Ano, přesně okay. Tak.
0: No, tak
1: takže potřebuji něco na zpříjemnění.
0: To jsem zrovna ti chtěla nabídnout tady, že teď ti zahraju tady na zpříjemnění, aby si tam moc nestál v té Praze, aby si se tam neseknul. Tak co to bude?
1: No, něco odrestá.
0: OK, hele, mám tady díky.
1: Dobře, super, tak jo.
0: Dobře, ale tak to bude takový jako díky, díky za
1: tak
0: to,
1: díky.
0: Praho, že, seš, že se dáš projet v pohodě. To je manifestace.
1: Díky,
0: yes. Kubo, měj se krásně a já ti to pouštím.
1: Taky, mějte
0: ahoj.
1: Se. Ahoj.
0: Radio Spin.

zvoní chvíli, ruce budou se třást vlknout. Takovou tu noči je pěkně krán, co mi zvoní chvíli, než jim přijde ten den. Krásně a blízko, krásně a blízko. Jedu bomby.

0: Já si myslím, že by měl Honza Nedvěd zaťukat Benovi na dveře a dotáhnout ho do studia.
1: Jako to si myslím taky. Udělat staronový hit, pod to bych se taky podepsal, zní to skvěle.
0: Tak doufám, že to bavilo i vás a nezapomeňte poslouchat i zítra ráno.
1: Těšink.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně, v ulici Hněvkovského, dál se přesouvám na dálnice, tady máme nově kreš na D5C na 4. kilometru při příjezdu do Prahy v okolí Rudný, no a nehoda je taky na D6C a to na 27. kilometru ve směru na Karlovy Vary, je tady uzavřená silnice, je to v okolí Stochova. Teď už se přesouvám do samotné Prahy, tady nám poskakuje Pražský městský okruh směrem na D7 v okolí Holině, čekej tady kolem 10 minut navíc. No a jinak tady mám nehodu v ulici Kostelní, stále je zasekaná taky Želivárna, kde by měla být nehoda. No a koukám, že tady taky u Evropský, a to v ulici Kolejní, máme taky crash. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a poděl se mnou a se spinnery. To na čísle 210 32 30 30 a nebo se mi ozvi do apky. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už Michal. Čau Michale.
1: Ahoj Viki.
0: Čau, čau. No tak prosím tě, jak s náma pozdílíš svůj víkend, jaký to bylo?
1: Hele, bylo to doslova do písmene celý na průjem.
0: Je to... bylo to prostě takový jako do hněda prostě.
1: A jo, ale no takový do... ale světla, světý hnědý.
0: Je, no, to je...
1: Čačový, vodový.
0: Ne, ne, Michale, nepotřebujeme asi detaily. Ale děkujeme. Prostě Michal se tady svěřil, že prostě chytli doma takového kolibříka a neustále se dohadovali o záchod. Ale prosím tě, jak to u vás potom vypadá takhle, když stojíte frontu na záchod? Jako klepete, anebo máte takovou tu, jako, že jenom voláte? Nebo třeba nakoukáváte tím okýnkem a jste jako, hej, už vylez.
1: To jeden jak posteli, druhý byl na záchodě a jenom se na sebe hulákali, už můžu, protože jakmile staneš, tak musíš jít, jo, protože to pak, jak děláš kroky, tak už nejde zastavit.
0: No to já, no absolutně chápu. Já jsem ti tady dávala takovou babskou radu, tak ještě se chci podělit se spinnerama. Ještě jednou, pokud máte nějaký takový jako střevní potíže, tak doporučuje se sníst normálně kuličku pepře. Jako třeba 5-7, pro každého funguje jako něco jiného, ale prostě, že to člověka jako zastaví. Ono to má podle mě nějaký takový jako antibiotický účinky, nebo jak to říct, že to člověka prostě vyčistí.
1: To schválně zkusím, příště to zkusím.
0: Protizánětlivý, no přesně, takže kuličky pepře vyzkoušet, když tak ještě na internetu zčeknout to množství, asi pro každého to bude trochu něco jiného. Každopádně, Michale, takže ty jsi byl uběhaný, ty jsi ani ten hokej nestíhal, co?
1: No, koukal jsem na něj jako, já jsem si to pustil na telefonu, takže když jsem šel na záchod, tak jsem si vzal telefon s sebou v ruce.
0: OK, ale tak a dneska se chystáš, že už to budeš prožívat s ostatníma někde v hospodě, nebo chystáš se někam dneska fandit?
1: Ne, já na hokej koukám zásadně už doma, od té doby, co jsem na to naučil koukat dcerku, protože já si mi koupil dres a kálu a pokaždý, když dám a udělám jako chlebíčky, nějaký pití, že jo, dobrý koupíme a vždycky, když dáme gol, tak ona běhá po obyváku a taková ta dětská upřímná radost, yeah. Takhle gol, takže prostě pro mě tohle je asi jako nejvíc moment, že jo, jako vejte svojí dcerova sledovat to, protože manželka to moc nevajbuje s náma, není moc nadšená, že se to naučil dceru, ale nechá nás bejt a koukáme spolu, no.
0: Michale, ale tak to je teda krásný, takže ty jsi si prostě tady vlastně vychoval další malou skvělou faninku, která předává tu radost. Tak. Protože ta dětská radost je vždycky nejvíc ryzí, no, takže vám dneska přeju, abyste si to společně užili, abyste pořádně zafandili. Musím říct, že teda jako na chlebíček, to by mě taky utáhlo potom koukat, to bych vydržela u hokeje od rána do večera. Za chlebíčky, to bych to a ještě prostě vybavená dresem, no tak to je parádní.
1: Hele, a dneska Michale, chci dělat ještě krokambuš, to bych tě taky usmouval na to.
0: Ty blaho, na co?
1: Krokambuš.
0: To, co to je?
1: To máš takový ty od spalovného těsta, ty kuličky, jak se plní tím krémem, jak se vždycky z toho dělá ta pyramida.
0: Ano! Ty blaho. No dobře, hele, já už mám chutě a to se k vám nechystám večer jít fandit, jo, takže Michale, prosím tě, už se necháš zahrát. Ježíš, co? Michale, tyjo, to jsou slivy, to jsou velký slivy. No dobře, hele, já se budu těšit. Ježíš Maria, to když budeš mít cestu kolem, tak ráda ochutnám. No tak prosím tě, co si necháš zahrát teďka?
1: Ale tak byl by to Valčík, něco takový energického, když už konečně je ta náladička.
0: To tak paráda. No tak dobře, hele, tak hlavně ať seš ty a tvoje rodina zdraví, pořádně zafanděte a jdu vám pustit ten Valčík. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji, ahoj, Viki.
0: Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, no a v příští hoďce budeme mít taky tracky na přání tady v našem komunikátoru, no a zároveň tady probereme Jamese Bonda. Protože se hledá novej James Bond. No a já doufám, že ho najdu třeba tady, mezi posluchačema Rádia Spin. To znamená, že počkej, už za tři tracky ti povím víc. Bude James Bond, The Bond, víš co, ten agent 007. A když už jsme tady u agentů, tak já jsem tady momentálně agent počasí. Řeknu ti, kolik je, 13 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky tak kolem těch 15. Dneska teploty až na 20, a to hlavně v Praze, ve zbytku republiky bude tak kolem 18-15. Ale dneska pršet nebude, a to je dobrá zpráva. Spin Radio.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

Smack One. Yes, yes, tohle je Smack One. Apět jedna. Harp Sounds, TKX. Praha, Žilina, Dilino. Raz.

0: because we all die.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a hledá se James Bond. Studio Amazon MGM totiž oficiálně spustilo casting na novej film, který bude dělat, věřte, nevěřte, režisér Duny, to znamená, že Villeneuve. Já mu nejsem schopná takhle přijít na jméno. Každopádně ten už se samozřejmě rozhodl, že bude muset hledat novýho Jamesa Bonda. Jméno, který zná celý svět. No a teď tady mám jeden takový fun fact. Prosím tě, autor knížky o tomhle slavném agentovi s povolením zabíjet našel tohle jméno, který všichni známe, toho zabijáka. To ne, že by si to vymyslel, jo. Ten týpek se inspiroval reálným člověkem, a to americkým ornitologem a odborníkem na ptactvo Jamesem Bondem. No, tak to nám asi sedne, ne? Že ten náš Bond byl pěkný ptáček. Agent 007 v podání Daniela Craiga už skončil svoji poslední misi, no a teď chceme novou tvář. Tak co, Spinnere, já se tě ptám, seš to právě ty? Protože já jsem se rozhodla, že tady udělám svůj casting a hledám novýho Spin Bonda. To znamená, pošli mi hlasovku a chci slyšet legendární jsem Bond, James Bond. Jo, takže prosím tě, pošli mi hlasovku nebo mi zavolej. No a uděláme tady casting na novýho Jamesa Bonda. Ty bláho, já se těším, kolik agentů se mi tady sejde v hlasovkách. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám přání od Jirky, tak co to bude?
2: Tak ahoj Vicky, tady Jirka, chtěl bych prosím zahrát písničku od Eminema a Yellow Wolfa Best Friend. Díky a je to pro všechny spinnery klasika. Čau, čau.
1: Díky, díky, jasnačka, dávám Best Frienda, Eminema mám mega ráda, no a když máme Eminema, tak to už mi připomíná, že tady máme ještě jednu legendu, kterou v tuhletu hoďku řešíme, a to je James Bond, to znamená, že teď je na čase se vytáhnout se svým nejlepším Sam Bond, James Bond. A čekám tvoji hlasovku, a nebo mi zavolej, protože já tady dělám teďkon casting na nový film Jamese Bonda, toho známého agenta 0007. Já vím, jsou to jenom dvě nuly. Ale i tak, každopádně teď už dávám Best Frienda, Radio Spin. Hey,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D5C na 4. kilometru při příjezdu do Prahy, v okolí Rudný, no a na D6C, a to na 27. kilometru ve směru na Karlovy Vary, je tady uzavřená silnice a nehoda je u Stochova. Teď už se přesouvám do samotné Prahy, tady máme nově crash v ulici Polapská, a to v Čakovicích, potom crash na Bělohorský, no a zdržení čekej taky na křižovatce ulic Černokostelecká s ulicí Sazečská. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Poslám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu

0: Spin. Vicky tady s tebou a jedeme dál bomby a pecky na přání. No a já už tady mám teďko na drátě Bohouše. Čau Bohouši.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Čau, čau. Tak prosím tě, co ty a James Bond? Koukáš na filmy o Jamesi Bondovi?
1: Ano, takový ty klasiky asi, jako ty starší spíš. Dobější jsem asi neviděl žádnej.
0: Ok, úplně. Takže Daniela Craiga, toho už nakoukanýho nemáš?
1: Úplně ne, no. To úplně okay. Ne.
0: No to znamená, že ty si chytil ještě takový ty starý bardy, takový ty mega charismatický. Znáš takový to jejich klasický, jaký to I'm Bond, James Bond.
1: Jo, klasiky spíš, přesně.
0: No tak Bohouši, prosím tě, tak teďkon je jedinečná možnost, protože bude casting na novýho Jamesa Bonda, tak ukaž, co je v tobě a třeba budeš příští James Bond, hodíš nám tam jeho klasiku?
1: I'm Bond, James Bond.
0: Ok, hele, a jestli bych ti mohla poprosit ještě jednu, ale jakoby ještě se do toho polož. Myslím si, že tohle to byla taková jako zkouška prostě, to se vždycky dělá předtím, než se začne točit. Takže zkouška byla, teď už kamera, ready, zvuk ready, světla taky a go, můžeš.
1: I'm Bond, James Bond.
0: Yes, tak musím říct, že teďko nám dokonce trošku zabubnul telefon a byl si takovej skoro jako Robobond, bych řekla. To bylo výborný.
1: Okay.
0: Hele, tak cením. Rozhodně si tě dávám do své kartotéky a budu s tebou případně počítat. No a teď už, prosím tě, co si necháš zahrát?
1: A dal jsme tam nějakou letní klasiku, jak jsem tam vybral Sunset od Separa a PTK.
0: OK, mám to tady. Takže si dáme už takovou vyletněnou pecku, bych řekla.
1: No
0: a
1: tak,
0: pro koho hrajem?
1: Ale všichni doteď říděj, no, a všem k obědu.
0: Dobře.
1: Kdo jde právě pát něco jíst.
0: No tak skvělý, dobře, tak teda všem dobrou chuť a jdeme to pustit. Měj se krásně Bohouši, ahoj.
1: Ty taky, ahoj.
0: Díky, Radio Spin. Stále.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Tuhle hoďku jsme řešili Jamese Bonda a kdo bude tím novým. No a máme tady dalšího kontestanta, Petra.
1: Čau Vicky, tady Petr, prosím tě, je mi to líto, já letos na Jamese Bonda ne, teda já mám dlouhý vlasy, bousy, já bych to viděl na příští rok na Sandokana. Tak se mi, čau.
0: Ty bláho, OK, tak tohle to jsem nečekala, tohle to je docela bold move. Tak teda v příště se budu těšit na Sandokana. Ale, myslím si, že kdo vyhrál můj konkurs opravdu na Jamese Bonda, je tady Vašek. Jen si ho pořádně poslechni, Vašku, ukaž nám pořádnýho Jamese Bonda. A ready, steady, set, go!
2: Tady Spin 007.
0: A Spin 007! Tak za mě, Vašku, seš budoucí James Bond právě ty. No a teď už si dáme počasí. Když se tady na to podívám, tak momentálně mám nějakých krásných 15 stupňů Celsia. A to v Praze máme polojasno, ve zbytku republiky kolem 16 stupňů. A teď koukám na odpoledne, tady máme až 19 stupňů Celsia. No a ve zbytku republiky kolem nějakých 15 až 18. Na Moravě čekají místy přehánky.
3: Spin Radio.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
6: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
5: To je Slickstyle.cz.
7: Radio Spin.

0: Jsme Radio Spin.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

Posloucháš Radio Spin a poslední hoďku komunikátoru. No a mám tady pro tebe úplně krásný výročí. Nintendo slaví totiž 10 let na scéně. Ty vláho, takže gratuluju. Dnes večer při této příležitosti dropne videoklip Q&A. No a já jsem zvědavá, co to bude. Věřím, že oko nezůstane suché, protože je teda proláklý, že prý by se tam měli v tom videoklipu objevit témata, jako třeba první momenty s jeho ženou Dominikou. No tak já musím říct, že Nintendo teda nemám za žádného velkého romantika, ale na tohle si teda dneska večer ráda počkám a těším se, co nám ten videoklip ukáže. Možná nějaký zákulisí. To znamená, že Nintendovi teda ještě jednou přeju aspoň ještě, tyjo, třikrát, čtyřikrát tolik, co teď má 10 let na scéně, tak aspoň dalších 40. No a teď si jdeme pustit jeho track Perfect Trip, můj oblíbený, který má teď s Nobody Listenem, Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám další songu, tentokrát od Štrudla.
2: Čau, tady Štrudl, zdravím všechny spinnery, hlavně tebe Vicky a pustím tam prosím tě, Keď jazdíme my, pro všechny, co zrovna jedou nebo jen tak poslouchají spin. Díky, mějte se všichni, čau.
1: Díky Štrudle, hele, dobře si napekl, tak dáváme kontrafakty, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Karlových Varech v ulici Studentská. Dál se přesouvám na dálnici, tady nám poskakuje D7 kolem Slanýho směrem na Louny, čekej tady kolem 11 minut navíc. No a co se týče Prahy, tak tady máme kreš na Českobrodský směrem na Hrdlořezy, no a potom nově taky na ulici Kbelská a to směrem na Hloubětín. Je to před sjezdem do ulice Novopatská, je tady v sobě osobák a nákladák. To je ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

To show. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a to nám tady vyhrál Petr. Co to bude?
2: Co bych mohl poprosit? Něco od WhatsApp pokuse a výběr bych nechal na vás. Pro všechny zedníky budem zedničinu a pro všechny DMBčkový srdcaře, co bych taky rád něco chtěl poslechli.
1: No jasně, Petře, mám to tady pro tebe připravený, Sub Focus, a dáváme pro všechny srdcaře DMBčka, s tím já souzním, to je taky v mém srdíčku, dáváme Turn Back Time, můj oblíbený, tak užívej, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, která už se ale pomaličku loučí, protože tady mám Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau, čau, tak co tvůj víkend? Načerpal jsi energii?
1: No samozřejmě načerpal jsem energii, koukal jsem na hokej.
0: Ano.
1: Tak u toho prvního zápasu jsem načerpal trochu víc energie, než u toho druhého zápasu, ale bylo to super.
0: Tak hezký, víš co, ne každý den je posvícení a ono to vždycky, když je to takový to jako vyjde to, nevyjde to. Dneska to vypadá, že to vychází na vyjde to. Že tím pádem vlastně
1: to
0: to má rád, nemá rád.
1: Když tak se budeme řídit tady tím pravidlem trhání okvětních lístků.
0: Ano, to tady tak ukazuju Jirkovi, jak trhám ty okvětní lístky a tentokrát to vypadá, že budou mít dneska hokejisti štěstí. Hele, já mám takový věštecký schopnosti, řekla bych, většinou okay. K tomu potřebuju karty, ty tady teďka nemám, ale já normálně... Já se zamyslím, mě začne normálně tady svrbět mezi očima, to je moje třetí oko. Tím já dohlídnu nakonec zápasu a říkám, že dneska je porazíme ty Švédy.
1: Tak to seš dobrá. Já k tomu, aby mě se teda projevily nějaký věštecký schopnosti, já k tomu potřebuji několik drinků. Karty mi nestačí, jo. Takže já bohužel zatím věštit dneska nemůžu.
0: Jo, hele, úplně v pohodě, já to chápu. Já zase, když si dám pár drinků, tak moje třetí oko začíná být trochu zastřený. Ale jako každému něco pomáhá, že jo. Tak prosím tě, co nás dneska čeká?
1: My krom hokeje probereme dneska ještě zápasení MMA, protože o víkendu proběhnul další oktagon. Proběhla tam taky velká novina a to, že jeden zápasník Vlasto Čepo ze Slovenska tak se dostal do UFC. Největší vlastně organizace světový, kde fajtí Jirka Procházka, tak teď tam bude fajtit i Vlasto Čepo.
0: No tak to je skvělý to. Jirko, já ti ještě musím říct, že ty to říkáš tak skvěle polopaticky. Jo, protože kdybyste mě tady viděli, tak prostě tady začíná UFC a já jsem jako KFC, je to jako, že budou Hot Wings, nebo jak to... A Jirka to tady prostě umí tak dobře vysvětlit, že to vážně chytne jako každýho. No tak to je skvělý, tak to se těším, až o tom řekneš víc.
1: No dobře, možná to nakonec dojde i na KFC.
0: Nejdřív dají zápas a potom dají
1: přesně,
0: žrádlo.
1: Přesně.
0: Tak jo. Tak to se rozhodně máme na co těšit. No a já už Jirku pustím ke slovu, jenom ti ještě řeknu v rychlosti, jak je venku. Tak koukám na to a momentálně venku svítí sluníčko, je nějakých nádherných 15 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky kolem nějakých 17, dnešní maxima čeky až na 20. No a vypadá to, že všude by mělo být tak nějak slunečno až na Olomoucký kraj, tady by mělo sprchnout, Jirko.
1: No, tak tam nemusí zalejvat aspoň.
0: Tam už je to v pohodě. Když se podívám na zítřek, tak tady máme maxima kolem 22 stupňů a v podstatě by mělo být všude hezky, tentokrát tady jenom zase na jihu, na Vysočině a v Jihočeském, tam nám možná trochu spláchne, ale pojďme se fokusovat na to sluníčko.
1: Tak, přesně.
0: Tak, přesně. Tak jo, mějte se krásně, já se budu těšit zítra, kdy už budeme ve spojení tady s naším spin komisařem Repem Matem, tak těším se, kam tentokrát zajede. Rádio Spin.
2: Rádio.
3: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
4: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

našel, co tě během dneška všechno čeká. Když se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš, dneska večer se tě ozvu oka. Když zvedneš podělaný phone call, kde se dozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš. Když se vše otočí na ruby a ty má

0: Tohle je Spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin. It's okay, okay.

Posloucháš Rádio Spin, za Majkem je tady s tebou Šírka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. My se dneska podíváme hodně do světa sportu, krom toho, že probereme hokej, tak se taky podíváme do UFC a na Octagon, který proběhnul teď teda o víkendu. Taky se podíváme, jak pokračuje beef mezi Hugotoxem a OG Pávem. Mimo to nás čeká taky samozřejmě naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím tvoje mozkový závity. No a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin. Takže budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

posloucháš Radio Spin. Jdeme se teď společně podívat do OKTAGONu, protože tenhle víkend proběhnul 88. gala večer OKTAGONu. Tentokrát proběhnul v Německu, v Hanoveru. Bylo tam celkem 10 zápasů a rekordně 8 z nich předčasně skončilo, takže opravdu velká rychlovka. V hlavním zápase tak zazářil Max Holzer. Každopádně žádnej Čech nebo Slovák se tady v tom turnaji neobjevil, ale chci zmínit tady v souvislosti s OKTAGONem Vlasta Čepa, protože okolo něj tak bylo hodně spekulací, že by mohl zamířit někam do zahraničí, do nějaký jiný organizace. No a teď už se to začíná vybarvovat, protože Vlasto Čepo míří do UFC. Největší světová zápasnická organizace. Vlasto Čepo už je dokonce vedený v systému UFC a podle aktuálních výpisů tak má 1. srpna v Bělehradě naskočit do největší organizace světa proti Američanovi Gilbertu Urbinovi, kde se teda společně potkají v zápase. Tak já doufám, že Vlasto tam bude mít debut úspěšnej, že se mu v UFC bude dařit a doufám, že se dostane třeba tak daleko jako náš Jirka Procházka. Úplně ideálně, aby se třeba pak společně na konci, úplně na špičce všech zápasníků utkali třeba o pás. To by myslím, že by bylo úplně super. Radio Spin.

zvoní chvíli, ruce budou se třást vlknou. Koutu mlčí je pěkně krán, smely zvoní chvíli, než jim přijde ten den. Krásně a blízko, krásně a blízko. Jedu bomby.

0: Já si myslím, že by měl Honza Nedvěd zaťukat Benovi na dveře a dotáhnout ho do studia.
1: Jako to si myslím taky. Udělat staronovej hit, pod to bych se taky podepsal, zní to skvěle.
0: Tak doufám, že to bavilo i vás a nezapomeňte poslouchat i zítra ráno.
1: Těšink.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady zdržení na D8, kde si postojíš u 17. kiláku, a to směrem teda na Roudnici, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, 40. kilák směrem na Brno, hlásí taky štosovačku, no a v neposlední řadě si postojíš i na D7 u 14. kiláku ve směru na Louny, se to tady taky štosuje. Regiony ty aktuálně vypadají, že jsou bez problémů průjezdný, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak Kbelská ulice hlásí obousměrný zdržení. Vidím tady štosovačku taky na Štěrboholský spojce, a to ve směru na Černý most. Co se pak nehod týče, tak aktuálně tady vidím jeden crash, a to na Českobrodský ulici. Takže hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pondělním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Je to přesně tak, po celý odpoledne hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Ten další track tady naladí Kačí.
1: Ahoj, prosím o zahrání Eminem The Real Slim Shady a bylo by to pro mýho syna, pro všechny a pro tebe. Přeju krásný den, děkuju, Kačí.
0: Naprostá oldschoolovka, já ji tam hážu, jdeme si to společně užít, užívejte příjemný pondělí. Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme se Spin Extra. Dneska máme 18. května, svátek tak slaví Nataša, takže všem Natašám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, je tam polojasno, ale vypadá to, že se nám to bude už jenom a jenom vyjasňovat, žádný přehánky tady nevidím. Vypadá to taky, že po celém zbytku České republiky to vypadá podobně, okolo té 18 se to hejbe úplně všude, no a vlastně celý tenhle týden by měl být krásně slunečnej a jasnej.
1: Spin Radio.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Slickstyle.cz to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
4: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky 3 jména se společným pojítkem, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit, takže jsem zvědavý, jestli na to dneska někdo z vás kápne, no a můžeme se na to rovnou teda vrhnout. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat

a do třetice i PTK. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Lukase Doupa, Icyho Ela a taky PTKčka, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavý, jestli na to dneska někdo z vás kápne, za pár minut budeme s hádankou 3 v 1 na Rádiu Spin pokračovat.

0: Radio Spin, Jirka, my se vracíme k naší hádance 3 v jednom. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat Lukase Doupa, Icyho Ela a taky PTK. Mám tady od vás už nějaký tipy, tak si jdeme teda poslechnout, co myslíte, že by je teda mohlo pojit.
1: Já si myslím, že režírujou klipy.
0: Tak to, že někdy zrežírovali nějaký videoklip, asi to bude nejspíš pravda, ale není to ta dnešní hledaná věc, takže se posouváme dál.
2: Myslím si, že to spojuje i o Izmandia.
0: Izomandias, tak ten do nějaký míry tuhle trojici taky spojuje, ale stále to není ta dnešní hledaná věc. Dneska hledáme totiž nějaký místo. Je to místo, který je spojuje a je to místo, ke kterému mají všichni z nich opravdu hodně blízko. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo by mohlo spojovat Lukase Doupa, Icyho Ela a taky PTKčka, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 33. Za pár minut s páteční, teda s hádankou 3 v 1, budeme pokračovat.

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat Lukase Doupa, taky Icyho Ela a do třetice je tady i PTK. Tak nabíme ten smoke, časem go. My už teda víme, že spojuje nějaký místo, ke kterému mají všichni hodně blízko, tak si jdeme poslechnout, co typujete.
1: Já si myslím, že by to mohlo být Chomutov.
0: Tak Chomutov to není, ale je to vlastně místo blízko Chomutova a dokonce to taky, to hledané místo začíná na Ch. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo by mohlo spojovat Lukase Doupa, Icyho a taky PTKčka, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě i dál taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, lehký zdržení tady aktuálně vidím na D10, kde si postojíš obousměrně, a to přímo u Prahy, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha potom dávej taky na D4, tady vidím zasekáno od 63. kilometru ve směru na Strakonice. Regiony, tak ty vypadají, že jsou v pohodě průjezdný, no a když se podíváme na silnice v Praze, i dál velký zdržení hlásí k Belská ulice, kde se to štosuje obousměrně, postojíš si taky na jižní spojce ve směru na Barandák, Štěrboholská spojka, ta se štosuje ve směru od Černého mostu na Záběhlice, no a vidím tady taky dále jednu nehodu, a to na Českobrodský ulici, takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Radio Spin, Jirka, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat Lukase Doupa, Icyho a taky PTKčka. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, víme, že hledáme nějaký místo, který je spojuje, tak si jdeme poslechnout teda, co typujete.
1: Ale myslím si, když si říkal, že je to blízko Chomutova, a že to taky ale není to náhodou Cheb?
0: Tak máme tady tip, že by to mohl být Cheb. Ten se tady objevil vícekrát.
2: Já bych vám chtěl říct, že ti tři mají společné, že jsou z města Chebu.
0: Cheb máme i tady, dáme si ještě jednu hlasovku.
3: Myslím si, že všichni jsou z Chebu.
0: A Cheb tady do třetice máme potvrzené a samozřejmě je to přesně tak. Tahle trojice pochází z Chebu. Tak je vidět, že v tom máte přehled, protože těch správných odpovědí se tady dneska objevila hromada, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a my už teď pokračujeme s hudbou. Další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra, krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 18. května, svátek slaví Nataša, takže přeju jenom to nejlepší. Mimo to je dneska taky den, kdy budeme hrát další zápas na mistrovství světa v hokeji. Tentokrát se postavíme proti Švédům, opět budeme hrát krátce po 8 hodině večerní, tak doufám, že to dopadne o něco líp, než to dopadlo se Slovinskem. My teď ještě ale pokračujeme teda ve Spin Extra, už za moment se podíváme, jak se vyvíjí beef mezi Hugo Toxem a taky OG Pávem. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i dál taky ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí 18 stupňů, je tam krásně slunečno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se týče zítřka, tak tam to bude dokonce ještě o něco teplejší. Maxima se tam vyšplhají až na 22.
1: Spin Radio.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
3: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno. Tělo, vlasy i vousy.
2: To je Slickstyle.cz.
4: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
5: Přijďte

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
0: Musíš nás jen poslouchat. Můžeš nás i sledovat. Jsme na sociálních sítích. Na Instagramu, Facebooku i TikToku. Sleduj Spin Radio a buď s náma. Protože my jsme s tebou. Dej follow Spin Radio.
3: Za 3 minuty, 3 hodiny. To je přesný čas na Rádiu Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, jdeme se teď podívat na nejnovější beef tady na naší československý rapový scéně a to je samozřejmě beef mezi Hugo Toxem a OG Pávem. Je to zároveň takovej beef mezi starou a novou scénou. Jdeme se podívat na to, jak to celý vůbec začalo. OG Páv vydal 7. května nový EPčko s názvem Morová rána. No a na tomhle EPčku se objevil i track Number One, kde teda OG Páv dal pár slov právě pro Huga Toxe. Hugo Tox se toho chytnul a hned druhý den odpověděl. Nebyl to teda plnohodnotný track, byla to odpověď, která byla jenom taková minutovka na Instagram. Ještě ten den taky OG Páv rovnou na to odpověděl. Hugo Tox ten neváhal, další Instagramovka. No a potom, bylo to teda tenhle pátek, tak OG Páv konečně přišel s plnohodnotným trackem, taky s plnohodnotným videoklipem, který najdeš na YouTube, jmenuje se to Taliban Remix a tam se teda do Huga Toxe pustil opravdu se vším všudy. Nenechal na sebe Hugo Tox dlouho čekat a vlastně včera večer poslal odpověď. Tu odpověď najdeš na Hugovo kanále pod názvem Jak přišel na svět Páv. Jedna taková zajímavost, tak má to víc než pět minut dlouhý dis a Hugo Tox k tomu využil taky legendární beat od Tupaka pro track Hit 'Em Up, což je vlastně asi jeden z největších diss tracků na celém světě, samozřejmě směrovaný pro Biggieho a všechny jeho blízký. Takže dej mi schválně vědět, co si myslíš o tomhle beefu ty, taky mi dej vědět, kdo za tebe aktuálně vyhrává. No a já jsem zvědavej, jestli to už teda s tímhle skončilo, nebo jestli se to potáhne ještě dál. Uvidíme. Radio Spin.

0: Radio Spin, každý týden tady do ulic vyráží Spin komisař Rep, který kontroluje, jestli skutečně posloucháš Radio Spin. No a když tě najde, jak skutečně ladíš, tak má pro tebe na oplátku pořádnou hromadu dárků, a to v podobě energy drinku od Tigeru. Taky Tiger přihodí nějaký merch, my za Radio Spin samozřejmě taky. Minulý týden tak se Spin komisař Rep vydal do Mělníka, kde hledal Lukáše. No a my si jdeme poslechnout, jak to dopadlo.
1: Ahoj Maty, díky za trpělivost, díky, že jsi mě našel a gratuluju ti ke složení zkoušky zpráva. No já ti samozřejmě gratuluju k vítězství naší Tiger soutěže o 3 balíčky Tigerů a taky o to hezký Tiger triko.
2: Ahoj Lukáši, kde nás posloucháš?
1: No tak já vás poslouchám každý den, když jedu z práce a do práce, vlastně je to Měřice Mělník trasa. A pak ještě přes den, když to samozřejmě jde, tak v datártu na Mělníku. No tak nejradši mám jakoby takový ty starý český pecky, jako je PSH, například Praha, nebo Znovu třeba, tak.
2: Zajímalo by mě, jakou barvu má to tričko?
1: To tričko je bílý, černým logem.
2: A nosíš rád černobílou?
1: Ale jo, určitě. Bílou nejradši.
2: To se ti dokonce Tiger strefil i do stylu.
1: Samozřejmě, dobře to vymysleli.
0: No takže Lukáš už je napakovaný, má nový hadry, má taky co pít. No a jestli chceš i ty, aby za tebou dorazil Spin komisař Rep, tak je to úplně jednoduchý. Stačí napsat na náš e-mail program@radiospin.cz. Tam napiš svoje jméno, taky svoji adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš. No a v neposlední řadě taky svoje telefonní číslo. No a třeba to budeš už zítra právě ty, za kým Spin komisař Rep vyrazí.
3: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigerů bude

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, opět začneme na dálničních tazích. Velký zdržení hlásí D7, kde se to štosuje už od 15. kiláku směrem na Prahu, dávej na to rozhodně bacha. No a lehký zdržení vidím i na D10, přímo u Prahy je tady obousměrná štosovačka. Regiony ty jedou úplně v cajku, když se pak podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady aktuálně hlásí jižní spojka, a to směrem na Baranďák. Štěrboholská spojka, tady si postojíš ve směru na Záběhlice, Kbelská ulice, ta se štosuje obousměrně. Na Karláku tady vidím potom jeden crash, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný

0: Fan. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to přesně tak, ideál hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Teď budu hrát přesně podle Ondřeje. Čau Ondřeji.
2: Ahoj Jiří.
1: Tak Ondřeji, co tady naladíme?
2: Vybrali jsme Gamea a ten track, já nevím, jak se jmenuje, ale Big Money, myslím.
1: Big Money se jmenuje, přesně tak. Budeme to speciálně někomu posílat?
2: Vůbec nikomu speciálnímu, určitě tobě do studia a všem, co ještě musí makat.
1: Hele, klidně prostě řekni, že si to chceš nechat zahrát jenom pro sebe, to není žádná ostuda, prostě udělat si radost sobě.
2: Já jsem naprosto nesobecký člověk a radši bych hrál pro všechny ostatní a klidně to vypnu, ale kámo.
1: Chápu. Hele, já to tam hážu tam tenhle odskulek, díky moc za tuhle pecku a měj se hezky, Ondřej. Čus.
2: Hezký den tobě taky, ahoj.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Hrajete s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: Příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už tady vítám taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: My jsme se bavili s Márou tady o Řezníkovo nový hře, než jsme šli do éteru.
1: Ano.
0: Co na to říkáš, už jsi viděl nějaký záběry?
1: Ano, viděl jsem, koukal jsem chvilku na Peťana, protože myslím si, že není lepší let's player a lepší člověk, který by měl komentovat takhle sprostou hru a takhle jako kontroverzní hru. A přijde mi, že to je super, je to vlastně point click adventura, něco jako Polda vlastně. Je to super.
0: Je tam skvělej dubbing,
1: ano,
0: jsou tam fakt jako zajímavý jména.
1: To jsem čuměl.
0: Takže vy, co jste třeba neviděli Řezníkovou hru Život není krásný, poslední exekuce, rozhodně se na to podívejte. Řezník říkal, že nebo dával na Instač, že jsou na to fakt kladný ohlasy, tak já doufám, že třeba to bude pro něj nějaká motivace k tomu, aby vznikla další hra.
1: A nejenom pro něj, pro ostatní jako tvůrce, protože ta cenovka není vůbec špatná. Tady na to koukám, stojí to 350 korun.
0: To je hustý.
1: Jako, to je v pohodě.
0: A taková zajímavost, tahle hra vznikala 8 let, takže vznikala vlastně díl než Kingdom Come.
1: Ale oproti Kingdom Come jedničce, to má od začátku český dubbing.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Takže jako Řezník to dotáhnul jako úplně do konce.
0: Tak Máro, co dneska budeš řešit ty?
1: Jo, tak dneska se podíváme na svatby,
0: okay.
1: Protože nevím, jestli to takhle máš, ale spousta lidí v mém okolí řeší prostě to, jaký příjmení si v budoucnu jako vezme. Jestli si nechají to svoje, nebo jestli si převezmou od přítele, nebo jestli si vezmou přítelkyně. Já za to jako mám skvělý řešení, jak to.
0: To asi holky spíš řešej, ne? Nebo
1: jo.
0: Snad jsem se nepotkal s klukem, který by si vzal přítelkyně příjmení.
1: Já o jednom případě jakoby vím, ale většinou je to teda pravda, že většinou to přijímají ty holky, jo. Ale teďka už ten trend úplně takovej není, protože samozřejmě je to jako
0: vyvážený už jsme.
1: Ano, je to práce navíc, si brát to klučičí příjmení.
0: Jo, takhle
1: tak
0: je.
1: Mám jako, jak by se to dalo vyřešit.
0: No tak na to si tady počkej s Márou, jestli se chystáš skočit do chomoutu, tak tady budeš mít od Máry nějaký tipy. My se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, stále tam je krásně slunečno, plus minus 1-2 stupínky hlásí celý zbytek České republiky a zítra tady vidím, že se dostaneme až na 22 stupňů. Tak užívej pohodovej zbytek dnes s Márou, potom samozřejmě taky s Poetou. A slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Slickstyle.cz to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
4: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
3: To je Slickstyle.cz.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Za minutu 4 hodiny, přesný čas na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu. Repu.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hustle. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to víc se ti musí vracet. Někomu

What's up? Dáváš chill na spinu, s tebou Mára, dneska svátek slaví Nataša, tak ji nezapomeň popřát. Máme 18. květen, pondělí, začátek týdne, no a my dneska pokecáme o super věci, co dělat na svatbě, a to je souboj příjmení. Jako já to na své svatbě rozhodně mít budu, já to udělám, za chvilku si řekneme pravidla, o co přesně jde. Taky máme, jak už jsem říkal, pondělí, mně se teda dneska nestávalo úplně ideálně, dneska je to takový docela otravný pondělí, bych skoro až řekl. Takže já bych potřeboval něco nakopávacího. Věřím, že i ty, že budeš rád za nějaký nakopávací track, tak klidně ho pošli do naší mobilní apky Rádia Spin nebo volej naše číslo 210 32 30 30. Objednej track, něco, co nás trošku nakopne, víš co, něco trošku od podlahy. Já to zkusím, dáme si Gufrau, Marie April, nezvládám, protože já nevím jak ty, ale já ty pondělky fakt nezvládám. Fakt je nemám rád.

s tebou Mára, no a jak víš přes apku, tak moje příjmení je Flutka, což není úplně obvyklý příjmení, v republice nás je zhruba 10, jo, z toho většina je moje rodina, pak někdo v Budějkách, nevím, jestli poslouchá nějaký Flutka z Budějkách, klidně dejte vědět. Takže já jsem jako připravený, že svoje příjmení v budoucnu budu předávat dál, jenže spousta holek si příjmení prostě mít nechce, jsem zjistil. A já jako nejsem úplně slavnej, že jo. Ale prostě já chci mít svoje příjmení dál, chci prostě, aby pokračovalo. No a viděl jsem dokonalý řešení, který mi přijde fakt skvělý, a to je souboj příjmení na svatbě. Rodiny obou partnerů se proti sobě postaví, jako v olympiádě, a sportují, soutěží, zápasí proti sobě. A jaká rodina vyhraje, tak prostě budou mít ty partneři to příjmení. Takže až to přijde, já se budu vdávat, tak to bude samozřejmě nádherná svatba, ale moji rodinní příslušníci najednou budou Lukáš Krpálek, David Pastrňák, Martina Sáblíková, já je všechno obepíšu, hele, potřeboval bych tady pomoc. Já vám dám, holky, bráci, holčičí příjmení, ne, hezky Flutka, všichni Flutkovi budou, jo? Takže tohle je moje řešení na svatbách, jedině souboj o příjmení, ideální zábava pro všechny zúčastněné. Pokračujeme s hudbou.

zvoní chvíli, ruce budou se třást vlknou. Kou tu noči je pěkně krán, smely zvoní chvíli, než jim přijde ten den. Krásně a blízko, krásně a blízko. Jedu bomby.

0: Já si myslím, že by měl Honza Nedvěd zaťukat Benovi na dveře a dotáhnout ho do studia.
1: Jako to si myslím taky. Udělat staronovej hit, pod to bych se taky podepsal, zní to skvěle.
0: Tak doufám, že to bavilo i vás a nezapomeňte poslouchat i zítra ráno.
1: Těšink.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to nehodou na D1, 207 kilák, je to za Brnem, směrem na Ostravu, je tady odkloněná doprava a tvoří se tady kolony zhruba na 20 minut a příjezd po D1 do Brna také není úplně ideální, tady od nějakého 190 kiláku čekáš zhruba půl hodiny. Jinak jsou ostatní dálniční tahy docela v cajku, ještě tady koukám na tu D8 na výjezd z Prahy směrem na Ústí, tady se zdržíš kolem 7 minut, jinak jak jsem řekl, dálnice jsou v cajku. Regiony, tady to není taky tak hrozný, nehoda je v Ostravě na Mariánskohorský, kreš je potom ještě v Kutný Hoře a to na Valech, jinak jsem nic dalšího zásadního nenašel. Kouknem teda do Prahy, tady jsou dvě nehody dokonce na Kbelský. Jedna je směrem na Hloubětín, je to přesně před Novopatskou a druhá je za Novopatskou, je to už těsně před D8 a tady obojí jsou kolony kolem 10 minut. Nehoda taky na Pražském okruhu, 21. kilák směr D1, tady si čekáš kolem 10 minut, poskakuje taky druhý směr a to od 15. kiláku směrem na Ruzeň kolem 5 minut, kde se určitě ještě zdržíš, tak je centrum Vilzonka směrem do centra, Nusilák směrem do centra, poskakuje taky Povltavská, ještě Bělohorská s Patočkou, nejde úplně ideálně, jinak ta Praha docela odsejpá. Kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo. Automotos.

0: Krásný pondělí odpoledne s Rádem Spin a s tebou Mára, 18. květen. Svátek dneska slaví Nataša, tak ji nezapomeň popřát. No a my se jdeme podívat na dnešní první track na přání v Chillu na Spinu. No a ten bude pro Holexe.
1: Třeba na kopavácího, tak si dáme kedy a zjíme my. Chtěl bych to věnovat tobě, to je samozřejmé, a všem, kteří jsou na silnicích, tak jako já, mají před sebou ještě 400 kilometrů.
0: 400 kilometrů? No, Holexi, ty jsi to teda vzal opravdu za pačesy, tak já doufám, že ostatní spineři třeba nemají před sebou úplně 400 kiláků, mnohem míň, ať můžete dneska normálně skončit v práci. S tebou má Ráčo na Spinu a jedny kontrafakti letí pro všechny posluchače.

0: V3 house, nigga, I got too many.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku si dáme rap DNA. My jsme se v této hočce bavili o souboji příjmení na svatbě, ale ještě se podíváme společně na Kbelskou, protože před chvilkou jsem ti v dopravě říkal, že tam jsou dneska dvě nehody a připomnělo mi to jedno video, jo? Je to prostě Pražská ulice, hlavní tepna a noční můra všech řidičů. No a když už se tam někdo vyseká jako dneska, tak prostě kolabuje skoro celá Praha. No a o tom ví i David.
2: Já se všem strašně omlouvám, ale to já jsem ten káru, který dneska zablokoval celou Prahu. Kámo, mě došel benzín. Mě to ukazuje, že tam benzín je a benzín tam není. Já se všem strašně omlouvám, čekám tady na Bolta a jdu natankovat a ještě mějte trpení.
1: Jako ta zoufalost v jeho hlase je teda fakt depresivní. Normálně mi ho je líto. Na druhou stranu, kdyby mu někdo v tu situaci pomohl, ten benzín mu přivez, tak by to tam nemuselo být na ty dvě hodiny, co to tam bylo, jo. Takže příště na to mysli, můžeš pomoct a ulevíš úplně všem. Tak jo, tak se ještě v rychlosti podíváme na počasí. Aktuálně je tam něco kolem 20 stupňů, trochu zataženo. Večer to spadne na 9, zítra se nám trošku oteplí, bude kolem 22. No a v sobotu dokonce mi tady ukazuje předpověď 27 stupňů. Takže jestli ještě nemáš plány na víkend, tak bych určitě do toho zapojil vodu. S tebou Mára, za chvilku rap DNA.
3: Spin Radio.
4: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: Cibulku.
1: Za 4 minuty, 5 hodin, přesný čas a za 3 tracky startuje rap DNA.
0: Radio Scéna. Nejvíc rapu v Republice.

0: Rádio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden.

0: Rap DNA, s tebou Mára, čo na spinu a po páté hodině, jak už jsi zvyklej, tak startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulý týden jsme zakončili touhletou peckou. Jednalo se o Bruno Marse a já jsem mu přesvědčený, že to nedáš. Ty jsi mě opět přesvědčil v opak, protože jsi poznal Steina a jeho DBD for Life. No a já mám pocit, že to říkám furt, ale dneska opravdu mám pro tebe další luxusní sample. Je teda dost náročný, ale o to je speciální, protože já jenom řeknu k té ukázce, co tady za chvilku budu pouštět. Je to nejslavnější tradiční balkánská romská lidová píseň. Je to hodně složitý jako název tohodle, ale je to fakt nádherný. A použilo se to v tracku, který rozhodně budeš znát, který je známý, hlavně u nás, tak věřím, že i dneska se ti podaří odhalit dnešní sample. Takhle zní. Já jsem říkal, že to bude náročný. Říkal jsem to? Říkal. Tak dáme si to ještě jednou, aby ses mohl pořádně zaměřit na tady ty vokály. A pokud vůbec netušíš, tak za chvilku přijdou i nápovědy.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Máme 17.18, to znamená, že si tady dáváme rap DNA. Takhle zní dnešní dost složitý sample. No, nedivím se, že těch odpovědí moc není, tak uvidíme, jestli to ještě někdo dneska zvládne. Každopádně, zkoušel to tady Jazzy.
1: Čau Máro, tady Jazzy, střelím do tmy, nebyl to Zoot?
0: Dneska to Robin Zoot bohužel není Jazzy, takže Jazzy ještě bude muset zapracovat. Každopádně, aby to bylo jednodušší, tak ti hodím pár nápověd. A Jazzy nebyl úplně daleko, protože dneska to opravdu člen Milion Plus je. Člen je možná slabý slovo, možná bych řekl král labelu Milion Plus, tak uvidíme. Druhá nápověda je, že na featu má dalšího komplice z Milion Plus, a to z Pardubic. Hledáme ještě týpka z Pardubic. No a stejný název skladby má i tenhle ten banger z Harryho Pottera. No a dokonce se to tam i zpívá.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D1. Tady je nehoda na 207. kiláku směrem na Ostravu. Je tady odkloněná dokonce doprava. Je to tady hodně, hodně divoký. Čekáš tady klidně i přes půl hodiny, takže Brňáci a ty, co směřují na Ostravu, na to určitě bacha. Zdržíš se taky ještě na příjezdu do Brna, to zhruba na 15 minut od nějakého 190. kiláku. Kolona je potom taky na D10. Je to zhruba na 10 minut. Jsou tady práce na silnici, a to 9. kilák směrem Turnov. Jinak jsou ostatní dálniční tady v pohodě. Co se týká regionu, tak nehodu pořád vidím v Ostravě na Mariánskohorský a potom ještě nehoda v Brně, a to Konečného náměstí. Jinak regiony taky docela celý. Co se týká Prahy, tak tady jsou pořád dvě nehody na Kbelský, je to směrem na D8. Zdrží se tady aktuálně co kolem 6 minut, zasekaná taky Volzonka a Nuselák směrem do centra, taky Ječná, dobře nejde ani Plzeňská. Pár minut taky na jižní spojce před Barandákem, kde si ale určitě počkáš, je Pražský okruh, 23. kilák směr D1 kolem 13 minut a 15. kilák směr Ruzeň kolem 12 minut. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Rap DNA s tebou Mára, máme po půl šestý. No a to znamená, že si jdeme odhalit dnešní sample. Ten zněl dneska takhle. Hodně náročný. Hodně náročný, ale dobře to dopadlo. Teda doufám, jdem se podívat na odpovědi, protože na poslední chvíli jsem volal Jazzy.
1: Ale je to Double Trouble?
0: No, uvidíme, ještě Michal.
2: Tak dneska je to Izo, Nintendo a Double Trouble.
0: A je to přesně tak? Můj zetr, diamanty tančej, vidíš je na kilometr. Album z roku 2022, Kruhy a vlny, ale ještě mě tady pobavil Jirka s Honzou, protože jak dokázal Honza popsat, teda Jirka svým kámošovi popsat ten track, je teda neuvěřitelný. Poslechni si to.
3: Ale mě tady akorát nasednul do auta kámoš. Víš, jak se jmenuje písnička od Iza Nintendo, jak tam zpívá to O rokyli o.
2: Double
3: je to Double Trouble. A ještě, že si tady nasled, já jsem fakt nad tím tady přemýšlel, kámo, když to pustil.
0: Takže Jirkovi ještě pomohl Honza takhle hezky do auta. Velká čest, pánové, dneska to bylo opravdu těžký. Co chci ještě říct, tady to album má úplně skvělou 217 Twist Edition. A to je teda něco, co podle mě na českým rapu hodně chybí. A to je velký kolaps s dalšíma influencerem a dalšíma raperama, protože na jednom tracku třeba Kellyn, Victor Sheen, Nobody Listen, Tendo a Izo, potom tady Krtek Money Life, Izo, Nick, Hasan, Karlo, Koki, Robin Zoot, Už nikdy nebudou OK, tam je Izo, Nick, Labelo, Casanova Bulhár a Boží mlýny Mellow furt. Tam je Izo, Nick, Saul, Kratochvíl, Fobia Kid, Lucia, James Cow a PTK. Jako to jsou bangry, to je naprosto skvělý a tady ten banger, teda mám taky moc rád. Takže jdeme se to užít takhle společně v Rap DNA na chill, chill na spinu. Izo, Nintendo, Double Trouble, to byla dnešní ukázka v Rap DNA. Užij se banger na plný pecky.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 6:15, to znamená, že za chvilku se blíží 6. hodina a jak už jsi zvyklej, tak od 6 celou hodinu hraju tvoje oblíbený pecky na přání. Zatím je playlist prázdnej, takže pro tebe je to samozřejmě velká příležitost, protože máme pondělí, začátek týdne, tak aby jsme se dostali co nejrychleji třeba k tomu pátku, tak si určitě objednej nějaký svůj oblíbený track na přání, když teďka pošleš voiceovku, určitě se na tebe dostane, když zavoláš, taky se na tebe dostane. Jako se teďka dostalo třeba i na Kubu.
1: Čau, čau, kluci, pustí byste mi tam Raymana? Jo, kdybyste neměli Raymana, tak tam pusťte Kempači a Yashiru od PTK, díky.
0: Tak si dáme tu druhou možnost, protože Kempači a Yashiru je teda naprosto geniální track. A jestli si náhodou neviděl i klip, tak ho doporučuji, protože Patrik se tam vyřádil, je to fakt nádherný. A celkově jako mood té skladby mě extrémně baví. Kdyby si náhodou nevěděl, kdo je Kempači a Yashiru, tak to jsou dvě populární anime manga. Prostě je to pár, jo, tvoří prostě jednu z nejoblíbenějších a zároveň nejbizárnějších dvojic. Takže to trošku odkazuje i ten samotný track, kde na začátku je prostě hardbeat, je to krásný, baví mě to, takže Kubo, děkuju za tady ten výběr, doufám, že podobný bangry budou padat i od 6 a dál.

0: Viktor a jeho XXL zakončuje 5. hodinu s tebou Mára, no ale jak už bývá zvykem, od 6 hraju jenom podle tebe. Celý 60 minut tvoje oblíbený pecky na přání, tak toho využij, protože zatím tady mám Gumiče.
1: Tady Guma, pust mi tam prosím tě Gufrau na vždycky blázen, protože já jsem teď momentálně taky blázen do jedné osoby, tak to bude pro ní. Dík.
0: Není to hezký? Já si myslím, že to je nádherný. Tak Gumiči, samozřejmě moc ti to přeju. Zahrajeme taky ještě pro Michala.
2: Byl by to Robin Hood, můj sport, ale tobě do studia a mý přítelkyni a tobě ať se zadaří. Že já jsem řekl přítelkyni místo manželce, to budu zazbytej doma.
0: No a tady Gumiči můžeš přesně vidět ten průběh. Ze začátku krásný zamilování a pak se jednou přeřekneš a už je oheň na střeše. Každopádně Michal a Leonka, to je prostě skvělá dvojka, takže věřím, že to nebude zas tak strašný. Robin Hood, Hartriko, můj sport už je taky v playlistu. No a další tracky čekaj, takže objednávej do naší mobilní apky nebo na naše číslo. Ještě se podíváme v rychlosti na počasí. Aktuálně něco kolem 20 stupňů, večer se nám ochladí na 9, zítra bude kolem 22 a tyhle ty teploty se budou držet skoro celý pracovní týden, ale pozor, v pátek změna 26 a v sobotu zatím to vypadá na 27, takže velká nádhera. Startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profi Hadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
7: Nově to vysíláme na 90 FM.
6: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
8: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
9: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
8: To je Slickstyle.cz.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Radio Spin. Československý Andrej.

0: peniazok chceme sa utopiť.
1: 4 minuty a je 6 hodin, to je přesný čas a teďka nám odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
2: Rádio Sen. Nejvíc repu v republice.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, pondělí, začátek týdne a už se nám pomalu to pondělí blíží do konce a tím si můžeš taky zkrátit třeba poslední hoďku v práci, protože teďka budu hrát jenom podle tebe celou hodinu a budu hrát třeba pro Fakana.
1: Čau, tady Fakan, hele, můžu tě poprosit o ODB-ho, Get Your My Money, bude to pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají spin, díky.
0: Taky díky, Fakane, máš to v playlistu a zahraju taky třeba ještě pro Elišku a pro jeho tátu.
2: Ahoj, chtěla bych zahrát Cikády od Kalina pro tačku, děkuju, Eliška.
0: Nemáš vůbec zač, Eliško, no a další tracky můžeš posílat buď to do naší mobilní apky, nebo na naše číslo 210 32 30 30.

0: 18.18, to je přesný čas, máme pondělí, svátek dneska slaví Nataša a jdem se podívat na další tři tracky, které tady budu hrát. Jeden je třeba pro Barču.
1: Prostě dejte na vítězný oklouk. Prostě jde ve všem, samozřejmě dneska ještě vidět a fungovat a pracovat a či to tak nějak
0: Já myslím si, že výběr úplně perfektní na to, že Barča stávala ve 4 hodiny, tak jede opravdu výbomby. Zahraju taky pro Vojtěcha.
2: To tady Vojtěch, tak mi tam hodně asi Fádr, no.
0: Tak si dáme Fádr, jí a Travis Scott a ještě Kačka.
3: Ahoj Máro, chtěla bych zahrát od Resta Díky prosina Pájušku, jeho kamarády, Strejdu, všem, co ho podporují, taky prosina Radulku a Honzíčka pro přátelé, kteří jsou s námi v našich těžkých chvílích, že jim moc děkuji a mám je ráda, taky tobě a všem spinnerům, mějte se hezky, pak Kačka.
0: Pár přátel stačí mít a jsem rád, Kačko, že tě přátelé a rodina drží nad vodou, to je velmi důležitý, musíme se jich vážit úplně všichni, takže díky, Rest je taky v playlistu, začneme teda od Barči a to Maniak, vítězný oblouk. Posílám všem pracujícím, Radio Spin.

30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. I just wanna say thank you, Lord.

0: now. Turn me up.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to nehodou na D10. Ta zlobí hodně, je to na 10. kiláku směrem Turnov, zdrží se zhruba 20 minut a to už od 3. kiláku. Počkáš si taky bohužel i v druhém směru a to zhruba od nějakého 14. kilometru na 10 minut směrem na Prahu. To byla D10, skočíme ještě na D1, tady je nehoda na 182. směrem na Prahu, je tady neprůjezdný pruh, ale co na to koukám, je to naštěstí bez kolon. Nepočkáš si nikde ani v regionech, protože regiony jsou docela v pohodě, nikde jsem nenašel nic zásadního, takže jdeme rovnou do Prahy. Tady je nehoda na Pražském okruhu, 19. kilometr směr Ruzeň, 8 minut na Pražském okruhu a zasekaná taky ulice k Barandovu, tady kolem 5 minut. Stejný čas nabereš taky na Nuseláku směrem do centra, taky takových pár minut na Pražském okruhu, 21. kilák směr D1, tady kolem 5, ale jinak nic hroznýho. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJskej set. Street Cypher na rádiu Spin. Každý úterý od

0: pokračuje taky hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Máme přesně 6:30, takže jsme za chvilku v polovině času, kdy budu hrát jenom podle tebe. A v playlistu toho už zatím moc není. Apka je prázdná relativně a mobilní číslo taky nic moc. Tak já doufám, že třeba ještě cinkneš, pošleš voiceovku, aby se na tebe dostalo. Stejně jako na Johnnyho.
1: Tam je to třeba z Desky Dank, tobě do studia a všem spinnerům a spinnerkám, co akorát končí a jdou domů.
0: No tak samozřejmě všem spinnerkám a spinnerům přeju, ať už to máš za pár, ať už skončej a ať už si můžou užívat zasloužený volno. Každopádně, jaký jiný track z tohohle alba vybrat, než samotný Dank. Tak posílám Johnnymu a všem, kterým za chvilku končí práce.

0: Podle tebe. Čau na spinu, s tebou Mára, Hoďka, kdy hraju jenom podle tebe a jdem se představit a podívat na další tři tracky, které tady budu hrát, třeba pro Áju.
1: Ahoj bráško, já tě zdravím, doufám, že ti jdou kostky s mýma kámošema, mám tě ráda a těším se na to, až přijdeš domů.
0: Tak nakonec je to track od Áji pro bráchu, vybral jsem tady Mary Jane a to naprostej banger od Bobbyho Blaze'a, taky budu hrát Sáře.
2: Dobrý den, abych chtěla poprosit písničku pro Reného do Jiřic, od Moniky Bagárové Neodpouštím.
0: Neodpouštím, to je teda docela drsnej track do Jiřic, ale dáme si čekám, Monika Bagárová, PAT, tak doufám, že to udělá radost. A zároveň tak ještě Kubovi a to k učení.
3: Čau Máro, pustám Noc jak na moři od PTK s všem spinnerům a nějak se mě hlavně dobře učí.
0: No tak nevím, jestli máš před sebou zkouškový, jestli jo, tak Kubo, přeju ti hodně pevný nervy a ať to jde.

0: zakončuje šestou hodinu, hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. No a o Drakeovi dneska bude taky řeč, a to u Poety, protože od 8 DJ Poeta bude tady, bude s novýma věcma, co se týká hudební scény, právě zmiňovaný Drake, nebo proberou třeba ještě s DJ Onyxem Toxe a Páva a jejich beef. No a Onyx dokonce slíbil, že od 9 nebo možná třeba zhruba od 10 bude nějaký live set. Takže dneska Poeta Rap Monday jsou totálně nabušený, tak doufám, že od 8 do 11 zhruba večer budeš poslouchat. No a ještě tě samozřejmě pozvu na reprízu Spin Fresh Hits, ta tady startuje hnedka po mně, takže 15 nejúspěšnějších tracků Etheru Rádia Spin, to si můžeš poslechnout s Jirkou, je to repríza páteční a samozřejmě i dneska můžeš hlasovat do téhle hitparády. Ode mě, jak už jsem říkal, je to dneska všechno, my se uslyšíme zase zítra a ještě se společně v rychlosti podíváme na počasí. Aktuálně něco kolem 19 stupňů, večer se nám ochladí zhruba na 9, zítřejší teploty vystoupají na 22, bude dost podobně jako dneska, v pátek se nám to zlomí, bude 25 a v sobotu dokonce 27, tak doufám, že nám ten krásný víkend vydrží. S tebou Mára a užij si Spin Fresh Hits a taky DJ Poetu.
1: Spin Radio.
2: Slickstyle.cz, to jsou parfémy pro ženy, muže i unisex. Vybere si každej.
3: Na Slickstyle.cz s kódem CHCI20 máš minus 20% skoro na všechno, tělo, vlasy i vousy.
2: To je Slickstyle.cz.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdílce, kteří poslouchají reprízu, která tady běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Robinem Zootem a Hardrickem a jejich trackem Můj sport, velká pecka, která se objevila na albu Majitel. Tenhle track se taky díky vašim hlasům dokonce objevil tady jedno kolo i na zlatý pozici

0: No a rozloučíme se i s Hasanem a Saulem a trackem Nejsem sám, kde se objevil i Izomandias. Je to krásný track s ještě hezčím videoklipem, taková artovka, taky beat opravdu unikátní. Dneska už ale tenhle track tady v hitparádě taky končí.
1: A když odcházíme, vím, že na tenhle účet já nejsem sám. A bože, když procházím, tak já nejsem sám.
0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady máme Viktora Kala a Lifera. Track Víno, je to taková příjemná dupačka. Viktor vlastně po společném albu s Gufrau teď jde do společného projektu s Liferem, tak jsem zvědavej, kdy se dočkáme třeba nějaký jeho soulovky. Tak uvidíme, teď už je lepecka Víno, tak si to jdeme užít.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.
1: Sedím na dole.

0: Hits. Na 12. místě si tenhle týden slyšel Maniaka s trackem Street Dance, track z alba Stream Tape, který vlastně celý vznikalo v přímém přenose před zraky fanoušků, kteří tak vlastně i měli možnost ovlivňovat a zasahovat do tvorby. Unikátní projekt tady na naší scéně a velký klobouk dolů pro Maniaka, že něco takového tady udělal. Teď už 11. Tady máme Iza s trackem Hip Trust, beat tady dělal nejnovější člen labelu Million Plus KK, mimo jiné k tomu vzniknul taky super dvojklip, kde je i track Type Beat.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11. Yeah.

0: Desátý místo, tady si slyšel Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip, pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a musím říct, že si to sedlo opravdu hezky. Vlastně další z Nobodyho remixů s členy labelu Million Plus, tak uvidíme, třeba se dočkáme i nějakýho remix mixtapeu, to by bylo za mě opravdu top.
1: Hitparáda s Feel Fresh Hits, novinka.
0: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od PTKčka, track, který vyšel na Karakoram DLC, a to Kempači a Yachiru. PTK stále pokračuje se svojí zamrzlou tématikou a je tady taky spousta odkazů na videohry, taky anime, takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Kempači a Yachiru.
1: Hitparáda s Feel Fresh Hits, novinka.

0: Robin Fresh Hits.
1: Na devítce je Rest s trackem Voden míň, skvělej beat a klasicky hluboký text od Resta, zkrátka nám doručil zase naprostou pecku. A Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, tak snad je to předzvěst nový desky. Teď už osmička, sem se posouvá Polí Garant a track Evoluce Haranta. Track, kde se Polí vlastně poohlíží za celou svou kariérou, zmiňuje tam taky zásadní jména a tracky, co ho formovali. Beat tady dělal nezaměnitelný DJ Vich. No a Polí tenhle track poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde oslavil 20 let na scéně. Tak si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Spin ráno

blízko. Co nezvoní chvíli, ruce budou se třeba zmlknout. Takovou tu noči je pěkně krán. Co nezvoní chvíli, než jim přijde ten den. Krásně a blízko, krásně a blízko. Jedu bomby.

0: Já si myslím, že by měl Honza Nedvěd zaťukat Benovi na dveře a dotáhnout ho do studia.
1: Jako to si myslím taky. Udělat staronovej hit, pod to bych se taky podepsal, zní to skvěle.
0: Tak doufám, že to bavilo i vás a nezapomeňte poslouchat i zítra ráno.
1: Těšink!
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.
3: Somebody's gotta lose. Yeah. Někdy jsi vítěz. Somebody's gotta win. Jindy jsi loser.

0: na Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo to bere Nobody s remixem na track Talk to Me od Sary Rikasa a Izomandiase. Banger sám o sobě, ale Nobody z toho udělal ještě větší party pecku a live na nějakém mejdanu to bude fungovat určitě skvěle.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Maniaka, je to track Vítězný oblouk, což je track z deluxe verze alba Stream Tape. Taky to vznikalo celý live. Maniak ne teda jenom, že za 10 dní udělal komplet album, ale taky tam stihnul udělat deluxe verzi. Takže si to jdeme vychutnat. Druhá dnešní novinka s názvem Vítězný oblouk.

Na šestém místě jsou Gufrau a Marie April, oba vlastně výherci letošních Andělů, vydali dvojtrack, a to 9 ráno, což je taková pochmurná, pomalá můdovka. No a track Tady nevzládám, který máme na šestém místě, je naopak hodně pozitivní a energický. Dál nás čeká místo pátý, tady jsou Praga Union s trackem Nekorektum, který se objeví taky na stejnojmenný už 10. desce Praga Union. Doporučuji si poslechnout poslední Spin Talk, který najdeš na našem YouTube a taky Spotify, kde je o tom právě s Katem řeč.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Flashback na Rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tu berou Praga Union s novinkou Zase ty lidi. Moc příjemná věc, já nevím, jak to ten Kato dělá, ale ty jeho texty mě vždycky neskutečně chytnou. No a můžeme se teda těšit už na novou Praga Union desku, která vyjde ještě tenhle měsíc.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: pozice, tady je novinka z minula, a teda i Skokan týdne a jejím Smack a Bruce, který vydali track Warriors. Bude to taky track, který se objeví na Smackovo nový desce, která bude vycházet v červnu na jeho narozeniny vlastně. Za mě tohle spojení češtiny a angličtiny hodně, hodně v pohodě. No a teď už vítěz, nebo respektive vítězové, a jsou to Filip Konvalinka s DJem Fatem, kteří připravují taky novou desku, který se zanedlouho dočkáme, a my tady máme takovej hravej track s názvem Co se děje. Podmas od Fejta, naprosto brutální, takže já gratuluju vítězům, užij si tenhle track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hudba děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Hity, sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer na

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Je to tak, Rap Mondays, Poeta za mikrofonem, a nenechal jsem si to ujít a začal jsem, jako už poslední dobou, si mi to skoro pravidlem dost boomersky, ale posledních pár dílů začínám trošku boomersky, ale samozřejmě jsou to samý nový věci, i když se starým zvukem přejdeme i do nových věcí s novým zvukem, jako vždycky pro vás sleduju Německo, Francii, UK, a neříkám, že všechno, ale snažím se minimálně pár oblíbených umělců sledovat a servírovat vám je tady, takže předpokládám, že pokud se mi to, a samozřejmě Čechy, Slovensko, takže pokud se mi to povede namíchat dostatečně, abych stihnul všechno, tak uslyšíte tyhle země. Já se pokusím dát přednost samozřejmě Čechům, Slovákům, ale začali jsme boomerským zvukem, byl to Chuck D, jako nenechal jsem... Mě to vlastně baví, nemohl jsem si to nechat ujít, prostě dobrá věc, Chuck D, Every Tick Tick Tick se to jmenuje, a Chuck D prostě navždy bude legenda, a vy víte, že já ho tady hraju, když má nový věci, a i když ten sound je hodně starý, tak myslím, že to nevadí. Stejně tak Corrupt a Snoop Dogg udělali novou věc, která je úplně klasický West Coast. Mám tady nový featuring od Kulkifa, což je poměrně klasický Kulky, velmi příjemná věc mimochodem, a pak už možná s největší pravděpodobností přejdeme do new schoolovější zvuku, protože Francouz Lacrim udělal věc s Rickrossem, tak samozřejmě to si pustíme. Jmenuje se to velmi nápaditě Boss. Pak si dáme určitě taky. Nejsem si jistý, jestli tu mám víc Francie. Mám takový pocit, že jo, ale určitě tu mám i nějaký Německo a klasický UK mám nejvíc, takže uvidíme, jak to namíchám. Mám to tak jako rozmíchaný tady, protože mám klasicky připraveno mnohem víc hudby, než jsem schopný zahrát. A kolem 9. dorazí DJ Onyx. Probereme samozřejmě 3 alba Drakea, všichni čekáme jedno album, Drake vydá 3, samozřejmě Soulja Boy Telem na to samozřejmě reaguje, že on byl první, kdo vydal 3 projekty za noc, to by nebyl on. No a probereme samozřejmě taky beef Hugo Toxe, OG Pava, jsem strašně zvědavý, jak se na to kouká mladý Onyx versus já, Boomer. No a když jsme u toho boomerství, tak jo, a mimochodem, Onyx nám taky zahraje live, na to se mega těším, skvělý DJ, moc se těším, jsem zvědavý, jak to pojme, ať bude hrát cokoliv, bude to krutý a vy si to nenechte ujít určitě. A když jsem mluvil o boomerství, pojďme na ty boomery, Corrupt a Snoop Dogg.

A pojďme se přesunout do UK. Meeks má nový EPčko, Todlatý, Age a Vendokit mají super věc. Nebo Crystal, nebo dokonce Dizzy Rascal před náma, dámy a pánové. Posloucháš Rap Mondays.

0: awkward silence. Tension tick like custard curd. Just went dinner. Life's so sweet, don't need a dessert. He in a shopkeep, still gonna fill it with sweets, yeah, nerd. You're a muppet. Me and my boy like Ernie and Bert. Family ties that secret stand with you, ain't saying a word.
1: Radio Spin. DJ Poeta. A Rap Mondays.
2: Hrajeme si nový UK věci, tohle byla Crystal, před náma je třeba novej Dizzy Rascal nebo Kia Keys a s Dizzy Rascalem to tady trošku rozejbem, takže pokud vám to přišlo zatím pomalý, já jsem se tady docela vajboval, teda musím říct, tak zrychlíme a pak zase maličko možná zpomalíme, ale bude tady i docela dost českých, slovenských věcí, tak věřím, že vás to bude taky bavit. No a já bych vás pozval tento týden na jeden mejdan a to bude v sobotu a to bude v M1, kde budu hrát já a DJ Roka, takže se na to těším. Roka bude hrát a sázet určitě mocný afrobeats a já to budu vyrovnávat rapem R&B a možná nějakým denzolem, takže fakt se mega těším. To bude sobota, obvykle vás zvu na víc mejdanů, ale chystám něco. Mimochodem, minule jsem nemohl moc mluvit, dneska to není pomoc lepší, takže se za to omlouvám, ale už to snad nějak dořeším. Každopádně tenhle týden chystám ještě něco, co už chystám víc týdnů a co vám doufám brzo budu moc prozradit, takže se na to těším a doufám, že třeba už příští týden budu vědět víc a budu vám moc říct víc tady na Radio Spain. Takže určitě laďte každý pondělí Rap Mondays a teď už Dizzy Rascal.
3: Yeah.
2: Can you dance? Na Radio Spain.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Poměrně překvapivá věc od Forresta Blunta, ale musím říct, že jsem si v tom našel nějakou radost a srdce mi zlomila a hrál Wu-Tang. Prostě nevím, nějak mě to zaujalo. Před náma taky nová věc od Hardricka, ten vydal double single, tak jednu z těch věcí si zahrajeme. Pak novou věc má Mike Spirit s Rafaelem a Special Beats, poměrně povedená. Rafael mě hodně baví být trošku Jersey, jako hodně povedená věc. No a pak mi to nedá a musíme si dát znovu Sausen, kterou jsme hráli i minulý týden, taky opět s Rafaelem. Jejich věc OMG mě prostě strašně baví a přijde mi to mega sexy, tak si to dáme. A pokud by vás zajímalo, co bude dál, tak já si nejsem jistý, co všechno stihneme, ale budou to opět český a slovenský věci v Rap Mondays na Radio Spin.

třeba vypečovat sory, na tvrdost nebyly vlohy, nohu na nejednu horu a nakonec stáří tu zanechám boty. Mě baví pečovat sory, za tvrdost trochu pokory, nechat to růst, ne to holit a nakonec šedinám umej.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Tohle byl Vega, velmi zajímavý týpek, kterýho jsem tady měl, myslím, že před minulej týden, jestli se nepletu, jako hosta. A on má venku nový EPčko, opravdu hodně zajímavý týpek, doporučuju. Vůbec nechápu, že má tak malý čísla. Přijde mi, že prostě to má zmáknutý, že má osobnost, že má styl, že má prostě svůj vibe. Vega, rozhodně doporučuju. A před náma ještě další, řekněme, malinko zvukově jinde věc, ale na druhou stranu hrály tady různý věci. Kapela Past, taky Rest a Idea udělali dohromady Neklid. Past, pokud jste nezachytili, tak oni se prezentují jako experimentální rap. Já bych to popsal tak, že se prostě moc nekamarádili s tou rapovou scénou, tak možná proto si říkají experimentální rap. Nechci to jako schazovat, spíš jenom pro dokreslení. Přijde mi, že se tak jako drželi stranou té scény a mám pocit, jestli se nepletu, že tohle je první takový větší nakročení k tomu se s ní skamarádit. Takže Past, Rest, Idea, Neklid, společná věc, která má i videoklip, mimochodem doporučuji určitě mrknout. Přijde mi to jako rozhodně jedna z těch zajímavějších věcí, co vyšla za poslední dobu. Posloucháš Radio Spin, Rap Mondays.
2: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

Stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu svini. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptá mi do ucha, že je to má.

0: Pohoda na Radio Spin, posloucháš Rap Mondays, tohle byly Joshua Baraka, French Montana a Byron Messia, Morocco 3 a myslím, že velmi povedená věc. Doufám, že jste dobře naladěný a doufám, že je dobře naladěný i DJ Onyx. Ahoj.
1: Čau, čau, zdravím všechny posluchače Rada Spin, tohle jsou Rap Mondays a nás čeká jedno velký téma.
0: Yes, dvě velký témata, dá se říct.
1: Dá se říct, že dvě velký témata, ale každopádně Drake nám vydal tři alba, ne jedno, ne dvě, tři, takže...
0: Je to neuvěřitelný. Čekali jsme na Icemana všichni a vyšly tři alba. Jaký byl tvůj pocit vlastně? Jak jsi to objevil? Probudil ses, všude to bylo? Nebo?
1: Asi tak nějak. Jo? Jo. Ale mě si, trošku mám pocit z toho takovej Frank Ocean.
0: Jak to myslíš?
1: Vymanit se z toho, ze smluv.
0: Jo, takhle.
1: Pamatuješ si, jak on udělal Frank Ocean ty schody?
0: Jo, jo, jo, to mě vůbec nenapadlo. Jasně.
1: Mám z toho takový pocit, no.
0: Aby jsme to popsali posluchačům, který neví, tak když máte smlouvu na určitý počet alb, tak vy musíte tomu labelu dodat prostě a když se chcete labelu zbavit, nejs nás, tak jim prostě dodáte rychle alba. Ale to mě fakt vůbec nenapadlo a to z jednoho důvodu, že mě ty alba fakt baví.
1: Jako je to dobrý, je to super. Já jsem na to teda viděl obrovskou kritiku. Mhm. Ale našel jsem tam spoustu tracků, co jsou za mě super.
0: Já jsem teda moc kritiky zatím nezahlíd, protože na mě spíš vyskakuje, logicky, protože mě tyhle věci baví, na mě vyskakuje to, že nerdi rozebírají každou řádku, prostě na koho to byla narážka.
1: A že jich tam je?
0: A že jich tam je a viděl jsem krásný seznam, na koho všeho narážel a jsou tam jak rapeři, tak basketbalisti, tak pornoherečky, prostě jako fakt slušný seznam. Zdá se mi, že je pořád kyselý trošku, no.
1: No, tak ještě aby ne, že jo.
0: No ale víš co, já jsem si trošku říkal, že já to chápu, jako prohrál nebo takhle. V očích lidí rozhodně, nevím jak v jeho očích, ale v očích lidí on prohrál na celý čáře s tím Kendrickem. A já jsem trošku čekal, že si dá pauzu, což udělal, a že udělá prostě super album a že se pokusí, jako kdyby... on se nemohl jako tvářit, že se to nestalo, ale že se to pokusí dát tomu nějakou tečku a říct prostě, hej... Býv proběh prostě, nedopadlo tu úplně nejlíp, ale tady máte krutou desku.
1: Ne, on do toho furt šťourá.
0: A on do toho furt šťourá prostě, no. Což jsem fakt nečekal. Myslel jsem si, že bude trošku víc jako v nadhledu. A on je kyselý nejenom na Kendricka, ale i na všechny, kdo mu nepomohli. Prostě.
1: No, já jsem tam viděl lines na J. Cole'a, viděl jsem tam lines na LeBrona Jamesa. Mhm. Tyjo, kdo tam ještě byl? Jo, Pharrell a Pusha T.
0: O Jay-Zim se mluví.
1: O Jay-Zim.
0: S tím Jay-Zim jako asi to tam je. Vždycky ty bar se často dají jako vykládat různě, ale někdy je to dost jasný teda, samozřejmě, no.
1: Jako mně se to líbí, ty jako všechny tři desky. Aha. Nejvíc mě asi baví ta třetí.
0: Já vlastně nevím, v jakém pořadí to vyšlo ani. Podle Wiki, hele, vyšlo první Iceman, druhý Made of Honor a třetí Habibty.
1: Jo, Made of Honor.
0: Made of Honor.
1: Tam jsou zajímavější beaty, takový víc klubový, nebo... Mm-hmm. Takový, má to bounce víc, ty beaty.
0: Jo, jo, jo. No, protože on docela i používá třeba Miami Bass jako flavors. Jo, a to mě třeba hrozně moc baví, musím říct. To teda jsem nečekal. A to má, myslím, i na tom Icemanovi, jestli se nepletu. Já se to schválně rozkliknu ze Sexy Red. No, a to není zrovna možná tahle deska, OK. Ale jmenuje se to Cheetah Prince, tuším, ten track. Tak to je čistý v podstatě Miami Bass, nádherná věc a já se mega těším, jak to budu hrát v klubech a doufám, že to bude fungovat a doufám, že dámy budou twerkovat, no.
1: Já už jsem si každopádně přidal track, co my si budeme hrát jako první. Mm-hmm. Ren to Atlanta.
0: Ren to Atlanta, tam je Future, jestli se nepletu.
1: Future a...
0: Ještě někdo, že jo?
1: Molly Santana.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Což jsem absolutně nečekal.
0: A kdo to je vlastně?
1: Hele, já jsem ji zaregistroval minulý rok. Taková mladá raperka. Mm-hmm. Ale jsem tam, na mě vyskočil nějaký dílska vodní a jako dobrý.
0: Na mě vyskočila dneska, protože asi poslouchám právě ty desky. Na mě vyskočila dneska, že údajně si řekla za featuring 100k a dostala 500k. Nevím, jestli je to pravda, ale je to taky drakeovský. Tak
1: win-win situace.
0: To rozhodně zní. Ty jsi vybral asi 6 věcí zhruba. Rentu Atlanta, mimochodem velmi to kopírovalo, musím říct, ten začátek, ty věci, které mě zaujaly na první, ale chyběl mi tam ten Miami Bass trošku. No.
1: Jenom takový DJský fun fact tomu Rentu Atlanta. Já jsem si ten track dneska připravil kvůli jako hraní a tam se třeba 3x nebo 4x mění BPM ze 154 na 145. A třeba dvakrát nebo třikrát vlastně ve stejným úseku tracku.
0: Aha. A fakt, to chceš hrát, jo?
1: No.
0: To bude trošku náročné.
1: Našel jsem si na to super wordplay, ale asi to ještě budu se poupravit ten track.
0: Jo. Což mi připomíná, když už do toho takhle šťouráme, tak myslím, že se psalo, že jeden track z toho, a teď si nemůžu vzpomenout... vím, že to bylo od Make Them Cry možná, že to je song, který údajně už překonal nějaký rekordy a tak dál, a že snad už překonal údajně i toho Kendricka, to Not Like Us, ale nevím, jestli to bylo jenom nezachytil jsi to? Nejsem si jistý, jestli to je pravda. Hele, schválně koukám na Most Stream Songs. Jo, vypadá to, že to je pravda. Vypadá to, že to je pravda. Make Them Cry, což mimochodem my jsme ani nevybrali. A ani to není track, který by mě hned z první jako motivoval ho jako hrát třeba nebo tak. Tak se stal nejstreamovanějším songem za den v roce během jednoho dne za rok 2026. A Drake byl zároveň jmenován teda nejstreamovanějším umělcem roku 2026, Iceman nejstreamovanější album roku 2026, a to všechno se stalo během jednoho dne vlastně. Takže to je samozřejmě bomba, ale to je květen, takže může se stát ještě lecos určitě.
1: Tak já si myslím, že nebudeme posluchače dál napínat a pustíme si první dva tracky, což jsou vlastně z alba Iceman. Pojďme na to, posluchač Radio Spin.

Yeah.

0: Tohle bylo Too Hard for Radio, což je paradoxně skvělý název, když jsme na rádiu. Posloucháš Radio Spin, DJ Onyx a Poeta.
1: Hrajeme si z nových desek od Drakea a je to poměrně nevídaná věc. Během jedné noci vydal 3 desky. Navzdory tomu, že to očekávání té desky Iceman bylo obrovský, tak nás ještě takhle jako přepodaroval. Sledoval jsi to promo předtím?
0: Hele, mně se to líbilo, viděl jsem tu obří kostku, že jo, s hard drivem. Kdy se potom objevil ten datum.
1: Já vždycky přemýšlím, co je real a co není. Vždycky si říkám, jestli na mě vyskočilo něco AI, nebo jestli je to pravda.
0: Já ta kostka ledu.
1: Ale ta kostka ledu byla pravděpodobně real. Mě to připomnělo, něco podobného dělal nejmenovaná značka alkoholu. Vlastně jsem si uvědomil, že bych to neměl říkat. Nejmenovaná značka alkoholu v Čechách dělala něco podobného. Mám pocit, že launchovali novou láhev a taky se do toho bylo potřeba prokutat. A jenom, že to nebyl Drake, takže myslím, že to lidi nechali i trošku rozpustit, mám pocit. U Drakea se tam, ale ono, já se nedivím, protože jestli se nepletu, tak on to našel nějaký streamer nebo YouTuber?
0: Ne, tam už jako bylo dost lidí, ale právě tam přijel Kai Cenat. Mm-hmm. S tím, že to streamoval, díky tomu, že to streamoval, tak si toho všimlo jako Ramjay Hosole, raketa lidí. Takže se tam objevilo dost lidí a s krumpáčem a prostě a začali to tam kutat, no.
1: No a on dostal od Drakea nějaký prachy ještě, ne? Mám pocit.
0: Tyjo, to nevím.
1: Tak to už je možná taky nějaká story, která kdo
0: podle
1: ví, jestli
0: mě, jo,
1: je pravda.
0: Já ale... si jako jestli mi co poslal jako na donate na streamu, nebo...
1: Já jsem někde čet a teď bych nerad, teď vlastně jsem se trošku nachytal, že to říkám do éteru, protože si to nepamatuju přesně, ale že snad on byl ten, kdo, komu se dostala do ruky ta zpráva jako taková fyzicky a že ji dovez k němu domů, k Drakeovi a že ten mu dal nějaký prachy. Ale to samozřejmě může být vymyšlený, neskoumal jsem úplně jakoby zdroje a tak dál, prostě jsem to někde zahlíd.
0: To já jsem neslyšel, ale viděl...
1: A tím, jak Drake furt rozdává prachy.
0: Jo, no, birkiny na koncertech a tak. Každopádně viděl jsi videoklip k tomu tracku Rentu Atlanta, co jsme právě si pouštěli?
1: Ne, viděl jsem dva jiný a on to taky mimochodem střílí strašně, ne? Na mě furt vyskakují nový a nový videoklipy.
0: No, on tam vystřelil, že vlastně jsou s Futurem mezi takovýma vojenskýma autama.
1: Aha.
0: A je to jako v termovizi celý ten vizuál, no, s tím, že všichni, co tam jsou, kromě Drakea, tak mají jako termostopu a on jedinej ne, protože je Iceman.
1: Jasný. Musím říct, že tohle mě taky baví, jak moc si hraje prostě s tou symbolikou toho Iceman. A jako úplně do nesmyslných detailů, jakože dokonce v tom našel někdo zmínky, který se týkaly nějakých snad dávných baseballistů, kterým se říkalo Iceman nebo něco takového. No úplně jako, možná to i lidi přehání, jak moc to zkoumají všechny ty narážky a všechny ty lyrics, ale na druhou stranu Drake si dal evidentně s ním taky velkou práci. Zahlíd jsem taky zmrzlou nějakou věž, nevím, jestli to bylo real, to možná bylo jenom nasvícený, aby vypadala zmrzlá, nejsem si jistý. Pak měl taky nějaký, a to bylo real, že měl ala zamrzlý křesla na palubovce vlastně na basketu, na basketbalovém hřišti, nevím, možná víš, jakým.
0: To nevím, jakým, ale viděl jsem to taky, to jsem právě chtěl
1: říct. Za to prejdal nějaký hrozný prachy.
0: Jo, tam bylo...
1: Za ty židle. Já furt narážím na ty prachy, ale on fakt... On fakt utratil za to promo úplný nesmysl. A teď to vlastně dává svým způsobem trošku smysl, protože vydal 3 alba a ne jedno, takže se to bude vracet možná líp.
0: Že jo, teďka si k tomu udělal nový grills, takový modrý.
1: Jo, ty jsem taky zahlíd, tak ty super. Jsou neuvěřitelný teda.
0: A každopádně nás teďka čekají dvě ukázky z desky Habibty, mm-hmm. která je taková za mě víc jako R&B, taková chillová.
1: Víc pro dámy možná trošku.
0: Dá se říct. Jestli jste zvyklí, že Drake dělá love songs, tak přesně o tomhle tahle deska. A máme tam tracky WNBA a Her Nutter.
1: Tam je Sexy Red, jestli se nepletu.
0: Mám pocit, že jo.
1: Jo, myslím, že tam není napsaná, ale že tam je.
0: Posloucháš Radio Spin.

0: Posluchač Radio Spin, hrajeme si Drakea a věnujeme mu už třetí vstup s DJ Monixem, protože vydal Drake 3 desky, tak si to vlastně zaslouží. Třetí deska je Made to Funner, na který je třeba Popcan, Sexy Red, Central C. Napadá ti něco k téhle desce, co bys chtěl říct? Mě napadá jenom to, že mě baví, jak je barevná, že mě baví ten dancehall s Popcanem a zmiňoval jsem Miami Bass se Sexy Red, Cheetah Print. To se fakt těším, že budu hrát na Mejdanech prostě, obě tyhle věci.
1: Ale ty beaty jsou super na té desce, já jsem jí doposud. To je vlastně jediná z těch tří desek, co jsem si dneska pustil fakt celou, že já jsem tak jako prolít, že vždycky třeba 20-30 vteřin z tracku, ale tohle deska, kterou jsem si fakt pustil celou doma a super, bavilo mě to hodně. A líbí se mi ta rozmanitost beatů, přesně jak jsi říkal.
0: Jo.
1: A máme tady ještě jedno téma, že jo, k Drakeovi. Na coveru Iceman se objevila rukavice Michaela Jacksona.
0: Jo, jasně, on ji vydražil za kolik? Přes milion, ne, mám pocit.
1: Dost.
0: Přes milion dolarů, 1,2 milionu nebo něco takového. Strašný prostě.
1: Momentálně dostává brutální bídu, že mu lidi vlastně naznačují, že nikdy nebude jako MJ, protože Michael Jackson za prvý pořád ho Drake nepřekonal, ještě o jeden track, a za druhý MJ to zvládnu bez toho, bez sociálních sítí, bez streamovacích platform, prostě čistě record selling, což by v dnešní době nedokázal žádný umělec.
0: Rozhodně, je to tak. To by se mohli hádat ještě teda s Kanyetem a s Chrisem Brownem, kdo z nich je novej MJ. Všichni na to nějakým způsobem by chtěli asi aspirovat. Ale co se týče těch rekordů, tak Drake to má asi nejblíž, no, předpokládám.
1: No, chybí mu jeden na Billboard Charts, no, ale obsadil prvních 24 příček snad. A všechny, jakoby všechny ty tři alba jsou prostě v Billboard top 100, že jo?
0: Ne, opravdu jako klobouk dolů, jsou to silné desky, navzdory tomu, že to vyšlo najednou, jsou to silné desky prostě.
1: Bohužel to schytává poměrně bídu, jsem viděl.
0: V jakém smyslu?
1: Že to nesplnilo očekávání.
0: Opravdu jo.
1: Za mě to očekávání splnilo, je to prostě dobrá deska.
0: No, za mě taky.
1: Po každý, co Drake vydá desku, tak je to dobrá deska. A mně se to líbí, jako já s tím souzním.
0: Já třeba to, ne všechno úplně, co Drake vydá, tak mi jako nějakým způsobem uvízne v hlavě, ale stává se mi u některých věcí, že když mě třeba trošku jako nebaví na začátku, že se do nich nějak doposlouchám. A protože já to řeknu poprvé jako reálně naživo, jo, a poprvé někomu jinému než sobě v hlavě, ale mě třeba strašně štval song Nokia, jako hrozně mě to štvalo, no, od začátku. A vlastně jsem moc nechápal, nebo jako svým způsobem jsem trošku chápal, proč je to hit, ale nějakým způsobem mě to štvalo, nevím proč. A úplně mě to přešlo. Takže u téhle desky to mám ale trošku jinak, nebo u těchhle desek to mám trošku jinak. U těchhle desek jsem spíš jako poslouchal s otevřenou pusou a říkal jsem si, to snad není možný, že ze sebe vytlačil takovýhle level. A ještě v tolika trecích prostě.
1: Jako podle mě to musel připadat fakt dlouho. A objevily se tam teda tracky, které už jsme slyšeli. Which One, zmíněná Nokia a What Did I Miss?
0: Jo, jasně, přesně tak. Which One je vlastně na tý desce, o který se bavíme teďko právě. A z ní si zahrajeme ale jiný věci. Zahrajeme si Whole Face a Q&A. A proč?
1: Ale to byly tracky, co mě asi chytly nejvíc. Já jsem to celkově vybíral podle toho, který ty tracky mě chytly nejvíc.
0: Jo.
1: Tak uvidíme, jestli to chytne i posluchače, pojďme si to dát a posloucháte Radio Spin.
2: Think about settling down. I don't want you all over the world, when you've seen it all, stuff it's good enough. Got you to settle down and give me them grandbabies.
3: You're ruining my day. I'm having motion, mom. It's like

0: Novýho Drakea máme za sebou. Tohle byla Northwest, dcera Kanyeho Westa, ona vydala EP. Tenhle týden myslím, že to bylo. Mm-hmm. Jsou tam 3 tracky a je to takový experimentální, ale celou produkci se dělala sama.
1: To se mě překvapilo mimochodem. A ona je samozřejmě dcera skvělého producenta, takže vlastně to není tak zvláštní, ale já jsem to dneska poslouchal a říkal jsem si, že má šikovného producenta, tak to je ona. Tak to
0: jo,
1: je
0: dělala si to sama právě, takže kolikže jí 12?
1: Ježišmarja, není už jí 14?
0: Ne, 12 nebo 13, podle
1: fakt?
0: Mě.
1: No tak to je úžasná teda.
0: Takže na její věk stejně, i kdyby jí bylo 15, tak na její věk jako skvělý produkce, zajímavý věci. Je to hodně, hodně, hodně new schoolový.
1: Je to tak. Před náma je taky tvůj DJ set, tak já tě musím trošku vyspovídat, jestli už ses rozhodl, co nám zahraješ.
0: Hele, bude to hodně z patra, ale viděl bych to na nějaký klasický klubový repíčky.
1: Mm-hmm, paráda, ok. Nakonec jsme vybrali ještě Migos, nebo Migo. Proč?
0: Ale Migos...
1: Ještě ti do toho skočím. Vybral si můj nejoblíbenější track, možná, okay. Stir Fry, produkce Pharrell, protože mně přijde, že tady vlastně ty Migos s tím Pharrellem opravdu, jakože tam je spojený, já mám pocit, že to udělali víc spolu, ale tady cítím opravdu, že to nejlepší z Pharrella a to nejlepší z Migo dohromady prostě.
0: Jako můj nejoblíbenější track bude asi stejně Ric Flair Drip, mm-hmm. ale... Za mě super, to track Stir Fry teda, je to starší věc, 2019, 2020, něco takového. A vybral jsem to kvůli tomu, že se nám začaly objevovat zmínky o tom, že by se mohli Migos dát zase dohromady, teda Offset a Quavo, Rest in Peace Takeoff, a vlastně po jeho smrti se jako rozpadli, rozhádali a teďka nám týzujou novou společnou muziku.
1: Já s toho mám hroznou radost, protože samozřejmě vždycky je lepší se spojovat, než hádat a věřím, že i ve dvou budou silný.
0: Já si na Migos vždycky ulítával a podle mě vždycky ulítávat budu. Mm-hmm. Nevím, jestli jsi třeba viděl Carpool Karaoke jejich?
1: Jo, myslím, že jo. Myslím, že jsem to viděl. To je jedno z těch nejzábavnějších.
0: To je podle mě moje asi nejoblíbenější video na celém YouTube. Takže...
1: To je hodně povedený. A ještě můžeme zmínit, že Offset tady bude mít klubovou show v Sasazu. A teď jsem zapomněl, kdy to je, ale myslím si, že
0: 29.5.
1: Jo, tak si to pamatuješ dobře. 29.5. Já bohužel tam nemůžu být, proto jsem neudržel ten datum. Ale mrzí mě to, Offseta jsem viděl na Rolling Cloudu asi před 2 lety a byl to fakt skvělý koncert. Tak opravdu jako super.
0: Třeba se tam i uslyšíme.
1: Třeba. Teď to má být klubová show, tak to bude možná trošku kratší než jakoby vyložený koncert, ale je to prostě Offset v Praze jako.
0: Já souhlasím, jakože já se na to těším extrémně. Půjdu tak jako tak, jestli budu hrát, jestli nebudu hrát, půjdu tak jako tak.
1: Yes. Dáme si Stir Fry a za chviličku set od DJ Onyxe live na Radio Spin.

Let's just be honest.

0: roast fish on my dish. Let me light up the pot. Light it up. But I make sure it hot.
1: Crazy Onyx.
2: Posloucháš Radio Spin a nám právě dohrál DJ Onyx jeho live set. Docela to tady rozbancoval. Dívím se, že netancuje celý rádio. Doufám, že tancujete aspoň vy v autech a domácnostech a kdekoliv, kde posloucháte. Díky moc za tvůj set, každopádně, super.
3: Jo, to byla taková z hlavy vymyšlenost, dá se říct.
2: Freestylek.
3: Jo, mega.
2: Ale super, jako fakt pohoda. Já jsem ještě zapomněl, že jsem chtěl všechny pozvat na jednu akci, slíbil jsem to, je to víceméně akce pro děti, takže si myslím, že si to zaslouží zahlásit. Je to B-boy akce a není to vlastně jenom pro děti, oni tam sice budou soutěžit hlavně děti, ale budou tam soutěžit i dospělí Seven to Smoke, takže to si myslím, že bude hodně zajímavý. Bude to konkrétně 30. května vzlet Vršovice Best B-boy and Style 2026. Dělá to Honza Pentifulák, takže kvalita je jasná. Budou tam tanečníci z Česka, Polska, Chorvatska, Německa, speciální host B-boy Alef z Brazílie, tak určitě vás všechny zvu 30. května. Pokud máte rádi super tanec a chcete dobrý zážitek pro celou rodinu, tak tohle určitě bude ono. No a já vás samozřejmě zvu taky k poslechu příští týden a bude tady opět Rap Mondays. No a chci se zeptat na moji klasickou otázku DJ Onyxe, jestli nás pozveš na nějaký večírky, jestli se chystá něco tenhle týden. Může to být i mimo Prahu, vysíláme všude možně.
3: Hele, určitě 22. se vidíme na Dolarovi v Budějovicích.
2: Kdyže?
3: 22.
2: Jo, teďko v pátek.
3: Jo,
2: okay.
3: Jo, tak to je Dolar v Budějovicích, má zastávku Tour. 23. jsem v ISU v Benešově, to je poměrně nový klub, docela hezký.
2: Jo, velmi hezký, sympatický.
3: A 29. tak jsem v Oxu, zároveň se koná ten offset, takže to ještě čekám, jestli vyjde, nevyjde, uvidíme, doufám, že jo.
2: Ok.
3: A 30. M1.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak díky za pozvánku. Díky za pozvánky, díky za DJ set a máš nějaký poslední rozloučení od sebe.
3: Hele, děkuju všem posluchačům Rádia Spin, že si to ladíte, ať už jste na cestách, ať už jste doma, ať už se nudíte, nebo jste v práci, to je úplně jedno. A vidíme se za 14 dní a ještě vám tam pošlem nějaký pecky.
2: Yes. Mám tady vybraný DJ set od týpka, který si říká Mista C. Udělal mix, který se jmenuje Hip Hop Never Dies. Nestihneme celý úplně, ale klasicky, kdybyste ho chtěli slyšet celý, tak já vám pošlu link. Stačí dát vědět na Instagramu. Vždycky to rozesílám každému, kdo si napíše. Takže dejte klidně vědět. Příští pondělí laďte Rap Mondays. Ideálně samozřejmě neodlazujte rádio vůbec. A teď už DJ Mista C. Krásný večer.
3: Mějte se hezky.
2: Ciao. Mista C?

jasně a blízko. Co nezvoní chvíli, ruce budou se třás vlknout. Takovou tu mlčí je pěkně chrán. Co nezvoní chvíli, než jim přijde ten den. Krásně a blízko, krásně a blízko. Jedu bomby.

0: si myslím, že by měl Honza Nedvěd zaťukat Benovi na dveře a dotáhnout ho do studia.
1: Jako to si myslím taky. Udělat staronový hit, pod to bych se taky podepsal, zní to skvěle.
0: Tak doufám, že to bavilo i vás a nezapomeňte poslouchat i zítra ráno.
1: Těšink.

0: Možná jsem moc, ale Spin je nejvíc.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

mi zvoní chvíli, ruce budou se třás vlknou. Takovou tu noční je pěkně krán, co mi zvoní chvíli, než jim přijde ten den. Krásně a blízko, krásně a blízko. Jedu bomby.

0: Já si myslím, že by měl Honza Nedvěd zaťukat Benovi na dveře a dotáhnout ho do studia.
1: Jako to si myslím taky. Udělat staronovej hit, pod to bych se taky podepsal, zní to skvěle.
0: Tak doufám, že to bavilo i vás a nezapomeňte poslouchat i zítra ráno.
1: Těšink.